0: se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
0: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Úterý 14. července bude nejdřív jasné, odpoledne se začne zatahovat a skoro všude nás čeká hodně mraků a déšť, místy i silné a taky velmi silné bouřky. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Brněnsku i Znojemsku až 33.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A Láďa Jakub. Vedení 9 zemí v Evropě se dohodlo s Ukrajinou na nové koalici proti balistickým střelám. Naše ministerstva chystají nové plány pro krizové situace. A české i moravské řeky jsou na suchu. Zřejmě nepomůžou ani úterní nebo další bouřky.
2: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku, odkud pro vás ve středu odpoledne vysíláme Radiokemp. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
4: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjízdnou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjízdnosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
4: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližší dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude nejdřív trochu dusno a horko, pak se přiženou mraky a bude bouřlivo, varují předtím i meteorologové. Teploty od 26 do 30. Na jihovýchodní Moravě u hranic se Slovenskem a Rakouskem naměříme až 33 stupňů Celsia.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise schválila další balík peněz pro Čechy. Začíná hlavní sezona české zeleniny. A Čechy teď trápí pily obilovin i trav. Na chvíli je zmírní úterní podvečerní déšť. A podrobnosti přináší do studia F1 Láďa Jakub. Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o 6. platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
2: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
1: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Hansová.
3: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
1: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý 14. července bude nejdřív jasné, odpoledne se začne zatahovat a skoro všude nás čeká hodně mraků a déšť, místy i silné a taky velmi silné bouřky. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Brněnsku i Znojemsku až 33.
0: Frekvence.

0: největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Aláďa Jakub. Vedení 9 zemí v Evropě se dohodlo s Ukrajinou na nové koalici proti balistickým střelám. Naše ministerstva chystají nové plány pro krizové situace. A české i moravské řeky jsou na suchu. Zřejmě nepomůžou ani úterní nebo další bouřky.
2: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku, odkud pro vás ve středu odpoledne vysíláme Radiokemp. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
4: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjízdnou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjízdnosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
4: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližších dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: V úterý bude nejdřív trochu dusno a horko, pak se přiženou mraky a bude bouřlivo, varují před tím i meteorologové. Teploty od 26 do 30. Na jihovýchodní Moravě u hranice se Slovenskem a Rakouskem naměříme až 33 stupňů Celsia.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: vykopneme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
3: Přesně minuta po šesté, jsou tu zprávy.
0: Maja Katka Vavřínová.
4: Dobré ráno, Spojené státy znovu útočily na Írán. Poslanci budou řešit konec zdražování dálničních známek a pozor na nehodu na Pražském okruhu směrem k D1. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Írán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení, prostřely a drony a na námořnictvo. Na síti X to dnes nad ránem oznámilo americké velitelství, které koordinuje síly USA na Blízkém východě. Od víkendu se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražení ropy. Pravidelné roční zdražování dálničních známek v Česku by mohlo brzy skončit. Vláda na svém zasedání totiž podpořila novelu zákona o pozemních komunikacích. Klíčovým bodem je zrušení takzvané automatické valorizace cen. Mluvčí rezortu dopravy František Jemelka k tomu Frekvenci 1 řekl, že chybějící peníze na údržbu a výstavbu dálnic bude ministerstvo hledat jinde.
5: Cílem nadcházejících jednání o rozpočtu na příští rok bude zajistit dostatek finančních prostředků na výstavbu i údržbu dopravní infrastruktury. Chceme, aby řidiči v České republice neplatili za dálniční známky více než motoristé v některých okolních evropských zemích. Pokud některá z příštích vlád dospěje k závěru, že je zvýšení ceny nezbytné, bude muset svůj návrh předložit v rámci novely zákona a obhájit jej v otevřené odborné i politické debatě.
4: Pokud legislativní návrh projde poslaneckou sněmovnou a senátem, začne platit od 1. ledna příštího roku. Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání takzvané koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Úřady vlády to oznámil v tiskovém prohlášení. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Mezi Francií a Španělskem se dnes od 21. hodiny našeho času rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země Galského Houta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě naměříme až 32.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Pozor na nehodu na Pražském okruhu.
6: Na Pražském okruhu u Černého mostu budete mít dopravní nehodu na 62. kilometru ve směru k dálnici D1. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: To byly zprávy, posloucháte Frekvenci 1 a slovo už má Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
3: To byly zprávy.
0: To byly.
3: Ale jo. Hezky
0: ráno. Teda, Kači, to byly zprávy.
4: Že jo, já jsem to tam musela jsem to připomenout.
3: Hezky jste to udělala.
0: Hezky.
3: Jak máme na tohle navázat, jako takhle?
0: Nějak, to je dobrý, ne?
3: Tak, přátelé, hezky ráno, 5 minut po 6. hodině a úterý s datem 14. července.
0: Míříme na Plzeňsko, máme tam další rekord. Loutka Hurvínka z drátu. Kolik drátu? Myslíš, že je potřeba na jednoho hurvínka, aby byl celý drátěnej? Taková drátěnka, víš?
3: Drátěnka, no záleží, jak je veliký.
0: Aha, no tak
3: no,
0: tak.
3: Tak asi.
0: Asi tak.
3: To nevím, ale...
0: 530 metrů drátu.
3: No to je
0: 530 dost. Metrů drátu. Je to unikát v České republice. A ode dneška je součástí Pelgřimovského muzea rekordů.
3: A výtečně. Takže usmolili ho teda jako v
0: na
3: Plzni.
0: Na Plzeňsku, ale poslali ho do Pelgřimova.
3: Víš co? Jedi do Pelgřimova.
0: Přesně.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: jsme řešili dálniční známky před chvilkou.
1: Koukám, že se objevily i falešné dálniční známky a nejsou to jen ledajaké dálniční známky.
0: A nejsou to jen tak ledajaké dálniční známky,
1: no,
0: jsou falešné.
1: Přesně.
0: Falešné, tak to beru. Nebudu si kupovat, jsem obyčejný člověk, abych si kupoval obyčejnou dálniční známku.
1: Já chci falešnou. No nic, probereme to samozřejmě dneska ráno na Frekvenci 1, ale teď ještě horoskopy paní Dagmar Klucké.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je světový den šimpanzů. Svátek slaví Karolína, Lara, Larisa. Blahopřejeme. Novoluní v raku posiluje pouto, přináší vstřícné vibrace, lásku, romantiku a nové začátky pro nezadané osoby. Co čeká raky? Vaše emoce budou velmi silné a subjektivní. Hlavní podmínkou, abyste se cítili fyzicky i psychicky svěží, je dobrá nálada. Lvi, smíšené pocity vás budou provázet po celý den. Nepodléhejte ješitnosti a nedopřávejte sluchu lichotníkům. Mohlo by vás to svést z cesty. Pany, obecně by se vám mělo dařit. Dokážete se vžít do každé situace, nechybí vám elán ani kuráž. Váhy, zahájíte-li dovolenou právě v tomto týdnu, je téměř jisté, že se krásně vydaří. Opatrní buďte na cestách. Štíři, vydejte se na cestu poznání vlastního nitra. O partnerskou harmonii se postará váš partner. Střelci, díky sympatii budete mít úspěch ve společnosti. Pozor na úlety a finance. Kozorozi, tím, že rostou nároky, které na vás okolí klade, vaše nálady se budou rychle měnit. Snažte se o pohodovou atmosféru a místo jízlivých poznámek používejte humor. Vodnáři, diskuze na téma, kdo má pravdu a kdo ne, dnes není na místě. Víc naslouchejte, než mluvte. Ryby, štěstí se obrací na vaši stranu. Přicházejí změny, které vás příjemně překvapí. Berani, vaše vnímavost je až extrémní. Konstelace vypovídají o emocích všeho druhu, ale nesnažte se nikoho přesvědčovat o své pravdě. Vaše snaha by vyšla vniveč. Víc jen na nudu si určitě stěžovat nebudete. Věci by vám měly jít poměrně snadno, tak říkajíc sami. Blíženci, rozruch kolem vás bude značný, ale díky své neuhasitelné energii zvládnete mnohé. Plánů máte tolik, že je nestačíte ani uskutečnit. Úspěch vám ale přinese každá činnost. Milí přátelé, dnešek vám nabídne širokou škálu možností. Můžete se seznámit i propadnout nové aktivitě. Ustát budete muset i vlnu citového naléhání a plnit vše, co jste slíbili. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.
2: Léto
4: v rytmu Frekvence 1.

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Mám tady Forek aktuální. Baví mě to, jak jsme vlastně Češi strašně tvůrčí tady v tomhle tom směru. Hned reakce na včerejší nehodu v Praze na Pavláku. Asi všichni víte, Filip Turek.
1: Jo, jasně, to zaregistroval jsem úplně každý, protože to oběhlo samozřejmě celou republiku a hned se objevil Fork.
0: Turek tak jako odchází od té nehody a za ním vzadu policajta říká: nebojte, znám jednoho šikovného klempíře.
1: Takhle, je fakt, že... Já nevím, jestli jsi zahlídla ty auta, jestli jsi to trošku studovala.
0: No, tak jasný.
1: Samozřejmě, protože Turek samozřejmě Mercedes asi za 8 milionů nebo
0: kolik. V podstatě podle mě tam hráli na Pavláku kámen, nůžky, papír.
1: Jo.
0: Jedno auto bylo papírový a druhý kamenný.
1: Skoro to vypadá, protože jemu chyběla SPZka vlastně vpředu jenom. No. A to druhý bylo zmuchlaný úplně, jak kdyby zhodila ze stráně. No. No nic, tak je fajn, že si umíme udělat legraci opravdu úplně ze všeho. A v tu chvíli jdou stranou vlastně i jakékoliv
0: politické názory.
1: Je se tomu i ten, kdo ho volil.
0: Přesně.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: jsi Petr Fiala, buď děláš politiku, nebo zpíváš Mňága a Šťur. Hezké ráno vám přejeme.
1: Přesně, krásné ráno, pojďme se podívat na počasí, jako v prádelně. Je dneska, musím teda říct, že to cítím od samého rána. Já začínám být nějaká senzitivní na počasí, jo.
0: No, dobře.
1: Ale
0: Rosnička.
1: Rosnička, takže jako v prádelně a bude to tak i přes den. Bouřky, dusno a teploty těsně pod 30. A ty bouřky budou silné. Kroupy, silný vítr, nejvíc deště na horách, jinak ta výstraha před bouřkami platí mezi 10. hodinou dopoledne a 8. hodinou večer. Na Moravě a ve Slezsku může bouřit i později.
2: Frekvence 1.

0: vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
1: Teď je přesně 6:30, vypadá to, že Katka nám vychladla, pač si vzala svetr.
2: Je to tak.
1: Tak musím se trošku zahřát. Jsou tu krátké zprávy, hezké ráno.
2: Krásné ráno, pěkné ráno. Zájem o koupy investičních bytů začíná klesat. Upozornil na to web České televize. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižší výnosy z pronájmu. Takových nemovitostí je v tuzemsku zhruba 250 000. Íránské revoluční gardy uvedly, že v Hormuzském po neuposlechnutí varování zasáhly dva tankery. Zásah dřív oznámily Spojené arabské emiráty. Zítra to bude 10 let od premiéry prvního dílu seriálu Stranger Things na Netflixu. Dílo bodovalo i u odborné kritiky. Seriál má celkem 42 dílů v 5 řadách a završil víc než 2hodinovým dílem, který na závěr loňského roku promítalo na 620 kin ve Spojených státech a Kanadě a zároveň byl dostupný i přímo na platformě Netflix.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Popojíždět budete na pražském okruhu i D11.
4: Asi 20 minut budete popojíždět v koloně na pražském okruhu u Černého mostu ve směru k dálnici D1. Je zde dopravní nehoda na 61,5 km, která blokuje levý jízdní pruh. Na dálnici D11 se nabírá 10 minut zdržení před dopravní nehodou na 8. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: A my na silnici vlastně zůstaneme.
5: Už jsme tady o tom mluvili, nakousli jsme to lehce. Pozor na falešné dálniční známky. Nejenom, že vám prodají falešnou známku, což je samozřejmě průšvih, ale daleko větší průšvih je, že vám vyluxujou účet.
1: Ještě navíc.
5: Ještě navíc.
1: To by nestačilo, že tě natáhli ze známkou.
5: Ještě navíc, takže prosím vás, přátelé, opravdu kupujte dálniční známky, pokud jedete do zahraničí, pouze přes ty servery, které jsou ověřený, a nevěřte tomu, že někde ušetříte za dálniční známku. To je cesta do pekla.
1: A to mluvíme teda o...
5: O dálničních známkách, které se prodávají v podstatě. Můžeš si je koupit tady u nás, když jedeš na dovolenou
1: zahraniční prostě.
5: Do zahraničí. Takže tam máš prostě Rakousko, máš tam Slovinsko. Tyhle z té dálniční známky.
1: A Slovinsko má taky už známku, jo?
5: Já myslím, že jo. Že Slovinsko...
1: Já když jsem to projížděl na kole, tak... jsem ji určitě nekupoval, teda. Já se vybavuju, když se objevily dálniční známky tenkrát poprvé, stály 400 korun, to si pamatuješ, tak vím, že jsme řešili hrozný dilema, jsem jezdil na motorce v té době, jestli vlastně potřebuješ na tu motorku.
5: Vlastně jo, veď, to bylo takové, že člověk pořádně ani nevěděl.
1: A já to nevím doteď, teda, abych se přiznal, jestli musíš mít na motorce. To bylo pro mě tak složitý, že jsem začal jezdit na kole.
5: Vím, že když se lepili na čelní sklo, tak se občas našel nějaký chytrák, který si nenalepil zevnitř.
1: Zvenku, no, jasně.
3: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: písnička se v překladu jmenuje Kolem světa. A zrovna jsem nedávno koukal na film Dědictví, kde byla taky cesta kolem světa a k tomu Dýmka Míru. No nic, pojďme dál, 6.40.
1: Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
0: Jak?
1: Rádio.
0: Já.
1: Tak, dneska mířím na tebe. Moje hluboké přiznání, už jsem ho provedla i na Instagramu. No. Já jsem ve svých XY letech zjistila, že jsou číslovaný východy v metru.
0: To jsem ale nevěděl taky. Já jsem to sledoval právě se zaujetím. A je to fakt, že já když si hledám nějakou trasu, tak pak vylezu a sem nadávám, že nevím, z jaký díry prostě vylíz nahoru.
1: Ven.
0: A ono je to označený.
1: A ono to je označený. Ono to je označený dokonce tak, že vylezeš z toho metra.
0: No.
1: A hned jsou tam oranžové šipky a je tam napsáno, jakože výstup E1 až 3 a je tam šipka. No. Další výstup E je prostě, je to
0: takhle, když to hledáte třeba v aplikaci nebo někde na internetu,
1: tak, to tam máte
0: tak už to tam máte napsaný, běžte na E, ne jako, že bychom nevěděli, že máme vylíst na Václaváku.
1: No.
0: Jo,
1: ale běžte na E2.
0: Ale na který týdí, ve který týdíře, a to je označený takhle. No.
1: Tak, je to očíslovaný, takže to teda jsem opravdu zjistila docela pozdě, ale to nevadí. Ale já se tě ptám, Míro, která stanice v Praze má těchto výstupů nejvíc?
0: Nejvíc děr do podzemí, jo? No, já si myslím, že by to mohl být Můstek. Si tak typuju.
1: Typuješ Můstek?
0: Můstek. Nic jiného mě nenapadá. No, asi jo.
1: Typuješ Můstek?
0: Můstek bych si tak typnul.
1: Tak,
0: no. Spodek Václaváku teda.
1: Kdy naposled? No. No, právě, že to je i prostředek.
0: I prostředek, no.
1: Tak. Takže kdy naposledy jste byli na výletě v Praze? Klidně zapátejte v paměti a zkuste přemýšlet s Mírou. Klidně i napište na 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.

0: minutě na 7, hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, taky chytré jak rádio. Dnes otázka od Lubky, který výlez z metra má, která stanice metra má nejvíc výlezů.
1: Ty jsi říkal Můstek?
0: Říkal jsem si, takhle napadl mě Můstek, protože jsem si to myslel.
1: Protože jsi to myslel, no. A myslel jsi to dobře.
0: Opravdu?
1: Klidně se zatleskej. Je to tak, už tím, že jsou to vlastně dvě linky, je tam Ačko a Bčko. A samozřejmě i ten důvod, který jsem taky lehce nakousla, že je vlastně i uprostřed, ono je vlastně fakt jako skoro přes celý Václavák. Ono začíná někde pod Sochou a vlastně až dolů máš Můstek. Takže je tam, prosím tě, celkem 17 různých výstupů.
0: Ne, 17.
1: Z Ačka, Bčka a tak.
0: Jež, no to je dost teda, no.
1: To je hodně. to je fakt hodně. A teďka opravdu, když nevíš, kterým vylíst.
0: Takhle, já jako snažím, vždycky si říkám, jo, to vím zhruba, vylezu a teď se rozlížím.
1: No.
0: Tak tohle jsem nechtěl.
1: Víš co, podle mě je to fakt jako strašně dobrý, ty očíslovaný výstupy, když pospícháš třeba přestupovat, já nevím, na autobus.
0: Přesně, no.
1: Jo, a nevíš vlastně kde a máš tam třeba 2 nebo 3 minuty na přestup, tak to jsi opravdu v pytli, pokud to nestihneš.
0: Když jako vystoupíš třeba na Florenci, bys vylezla úplně na druhé straně, než je ten autobus, no, tak to se fakt nehodí.
1: Jasně, tam si můžeš nakoupit sváču sebou. Ale autobus nestihneš.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: rodinný tip, co mu roste na zahradě a jakou novou sekačku nebo nějaké nářadí si pořídil, tak to se zeptáme už zítra.
1: To bychom mohli
0: vědět. To uděláme stoprocentně, protože my míříme na další z radiokempů, je tedy druhý v pořadí, je na Lipně v kempu Modřín. A právě za námi přijede Pokáč, který tam potom večer bude mít koncert od 7 hodin, tak se na to zeptáme.
1: To je vlastně fakt jako celá dobrý, no.
0: Jo, jo, to jsem na to fakt zvědav. Jako jestli je ta píseň vylhaná.
1: No a jestli jste zvědaví i vy, tak buď to zítra za námi doražte na Lipno, anebo klidně poslouchejte i Rádio Frekvence 1.
0: Tak budeme tam celé odpoledne od 2 hodin, abychom byli úplně přesní odpoledne.
1: A koncert od 7.
0: Tak, tak, odpoledne plné soutěží a dobré zábavy, opékání, buřtů a tak dále. Pozor, je to zadarmo, těšíme se na vás. Frekvence 1.

0: tančíš.
1: Sexbomb.
0: Jo, takhle, ne. A myslím, že budeš tančit, že budeš zpívat.
1: To já nezpívám, to byla recitace.
0: Recitace. Jsem nesnášel recitování.
1: Kdo je sexbomba? Řekni nějakou sexbombu v současnosti.
0: Já to nesleduju.
1: Nesleduješ?
0: Ne, vůbec. Pro mě není nic tohle. V životě nic takového neudělal. Jsou hezký holky a sexbomba, nevím,
1: sex
0: teda, no.
1: Sexbomba.
0: Já byl teď v Brně a tam byly jenom sexbomby, teda zas na druhou stranu. Přátelé, hezké ráno, za chvilku si dáme jitra. Zprávy.
2: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vy váš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
7: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké ráno vám přejeme.
1: Zprávy má Katka Vavřínová.
13: Dobré ráno. Pravidelné zdražování dálniček by mohlo skončit. Návrh posoudí poslanci. Prezident přijme mladé politiky a političky a kolony hlásí zde 11 Pražského okruhu. Pravidelné roční zdražování dálničních známek v Česku by mohlo brzy skončit. Poslanci vládní návrh posoudí v dnešním úvodním kole. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka Frekvenci 1 řekl, kolik dnes stojí jednotlivé druhy dálničních známek.
14: Roční dálniční známka stojí 2570 korun, 30denní je za 480 korun, 10denní dálniční známku můžeme koupit za 300 korun a konečně jednodenní dálniční známka stojí v České republice 230 korun.
13: Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Prezident republiky Petr Pavel s manželkou přijmou dnes odpoledne na zámku v Lánech mladé političky a politiky. Setkání se zúčastní mladí poslanci a poslankyně, zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran, starostky a starostové, ale i představitelé think tanku i dalších organizací. Pohřeb, jaký Slovensko nepamatuje. Baronku uložili do hrobu vykládaného žulou v pozlacené rakvi z dovozu. Aristokratkou přitom nebyla. Emílie ze Spišského Podhradí zemřela ve věku 67 let a rodina jí vystrojila rozloučení v přepočtu za zhruba 2,5 milionu korun.
15: Srdečná nobldáma.
16: Moja mama sa obniekala jak badonka.
15: Bola najmladšia, v detstve jej praveli princezna.
17: 24 bratov a 6 sestry boli.
15: Prišli stovky bratrancov a sesternic s rodinami.
18: Žiadavka znela na zlatú jaku.
15: Hrob dostane strechu z kameňa na pilieroch. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
13: Vítko Přiva v roli 8. nasazeného hráče opustil tenisový turnaj v Umagu hned v prvním kole. S domácím Chorvatem Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
12: Frekvence 1. Počasí.
13: Ráno a dopoledne čekáme hlavně na jihovýchodě skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle budou i velmi silné. Denní maxima vystoupí na 25 až 30 stupňů na jižní Moravě, na měříme až 32.
12: Frekvence 1. Doprava.
13: Zdržíte se na D11 i na Pražském okruhu.
19: Asi 20 minut budete popojíždět v koloně na Pražském okruhu u Černého mostu ve směru k dálnici D1. Je zde dopravní nehoda na 61. a půltém kilometru, která blokuje levý jízdní pruh. Na dálnici D11 se nabírá 10 minut zdržení před dopravní nehodou na 8. kilometru ve směru na Prahu. Další zdržení asi 15 minut čeká na řidiče na konci dálnice D7 před Prahou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
13: A po zprávách pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou a Mírou.
0: 4 minuty po 7. hodině, hezké úterý, je červenec, konkrétně 14. července, k tomu neodmyslitelně patří zmrzlina.
20: Aha, je to tak, babička včera u nás říkala, tak zmrzlinku bych si dala. Já říkám, maminko, to asi nemám.
0: Ne, tak zajdi.
20: Našla jsem nějakou, jedna tam byla v mrazáku. Ale zmrzliny, netradiční zmrzliny.
0: No, jako... S tím se roztrh pytel teďka, to je pravda, že už nás jako vlastně nudí taková ta klasika.
20: No, nejnetradičnější zmrzlina, kterou si ochutnal.
0: Za mě to jsou asi ta tvarůžková v Lošticích, já jsem se asi nikam dál neposunul.
20: Já jsem se posunula do Vizovic.
0: Jo, tak to chápu.
20: Ale tam je, jako ta slivovicová je tam celkem tradiční. Mm-hmm. Ale mají tam třeba zmrzlinu s červama.
0: S červama?
20: Takový, jako jsou opražený. Místo voříšku ti je tam dají. Pak tam mají zmrzlinu z černýho uhlí. Mm-hmm. Tak myslím, že se jmenuje Fénix. Asi,
1: to je naprůjemná.
12: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jsme na Frekvenci 1, rozdělili zajímavé téma, jestli máte radši klasiku anebo něco jako výstředního. Mluvíme o zmrzlině.
1: Ano, ano, ano. Přišla mi prosím tě kozí zmrzlina, z kozího mlíka, to by bylo něco pro tebe.
0: Oj, teda já teda kozí produkty jako opravdu jenom výjimečně a okrajově, mě to prostě smrdí.
1: Asfaltovou. No. Mají mezi Vamberkem a Žamberkem.
0: Asfaltku, jo.
1: Taky zpráva, která dorazila. No tak klidně dejte vědět. 736-300-444, kam na netradiční zmrzlinu.
0: A jakou? Hlavně, a jakou? Jako, co jste ochutnali pro výjimečního? Těžko trumfnout lupku s červavou.
1: S červavou, no.
0: A tebe
1: s tvaruškovou, no.
0: A tak tvarušková je taková klasika. Mně to teda nechutnalo, se přiznám.
1: Tvarušková? Mm-hmm. Mně taky ne.
0: Na mě to totiž nepůsobilo v podstatě ani jako zmrzlina, ani jako tvarušky.
1: Víš co, asi kdyby byla slaná, já bych to jako přijala.
0: Čekala si sýr prostě.
1: No.
0: A on to tak není, no.
1: Čekala jsem sýrovou a tu bych si ale fakt dala. Já bych si fakt dala slanou zmrzku.
0: Třeba z gorgonzoly. Nebo
1: třeba.
0: Z nivy vlastně. Zmrzlá niva rozšlehaná.
1: Zmrzlá niva taky by mohla být docela dobrá.
0: A mohli by ji dávat ne do kornoutu, ale do rohlíku. Víš, jak máš párek v rohlíku, tak takhle by ji natočit. Kdyby byla točená třeba, víš, tak no.
1: A představ si, že by někdo dělal párečkovou zmrzlinu do rohlíku.
0: Párečkovou, že by jako...
1: No tak 736-300-444, kamene na netradiční zmrzku a jakou nejnetradičnější jste ochutnali.
0: Blbý slova jsi vybrala,
1: strašně blbý.
0: Tak máš zmrzlou tu hubu, že?
1: Jo.

0: teď je přesně minuta po 7:45, přejeme hezké ráno, pojďme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Konkrétně pro vás máme 37,5 tisíce v posledním slově, telefonní číslo 257-400-999.
0: Tak uvidíme, kdo by chtěl zápolit a získat hromadu peněz na dovolenou. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Hezké ráno, tady Petra Brno.
0: Peťo, moc vás zdravíme. Tak připravená, už jste byla na dovolené někde?
4: Ano, teď jsem se vrátila z Egypta.
3: Opálená?
4: Ano, přesně tak.
0: Takže byste mohla, když to získáte, máme tady přes 40 tisíc korun, tak byste mohla vyrazit znovu, co?
4: Jo, to by bylo krásný repete.
0: Tak jo, pojďme na to, tady je Pepa Vrtal.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Peťo.
4: Spánek?
3: Prověříme spánek.
0: Zkusme to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není Peťo.
3: Není to spánek.
0: Tak aspoň, že ten Egypt jste stihla.
3: No.
4: Ty krásný den.
3: Taky, mějte se krásně.
0: Moc vás zdravíme do Brna. Přihodíme pětistovku, takže za hodinu.
3: Přesně tak, za hoďku hrajeme o 38 tisíc.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: podíváme za počasí s naší odbornicí, s Dagmar Honcovou, ale dnes by měly přijít bouřky, počítejte s tím. Já nemám moc rád ty letní bouřky.
1: Nemáš?
0: Protože mi skroupovali auto a od té doby...
1: Jo, takhle. Já to mám vlastně ráda, když... Víš, já to mám nejradši na terase, když je vlastně jakoby otevřená. Mm-hmm. Cítíš, jak to bubnuje nad tebou, seš v tom suchu, ale zároveň v tom otevřeném prostoru. Tam já mám bouřky strašně ráda.
0: Jo, tak já právě takhle jsem seděl v autě, taky mi to bubnovalo jako...
1: Jo.
0: A nadšený jsem z toho nebyl teda. Tak dávejte na sebe pozor, podrobně o počasí už za chvilku, teď přejeme hezké ráno.
1: Dobré jutro.

0: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1, tak tady ve středních Čechách se to zatahuje, musím říct. Uvidíme, jak to bude jinde. Podíval ses tak z okna, jako jestli říkám pravdu.
1: Radši jsem si tě prověřil.
0: A?
1: Důvěřuj, ale prověřuj.
0: A zatahuje, viď?
1: Lehce, jo. Tak pojďme na podrobnější informace.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
3: Dobré ráno. Dnešní počasí bude pořádně zátěžové. Očekáváme velmi silné bouřky, ale také počasí jako v prádelně. Nejvyšší odpolední teploty se sice zastaví těsně pod tropickou hranicí, ale naši pocitovou teplotu a pocit dusna bude umocňovat vysoká vlhkost vzduchu. A i kvůli vysoké vlhkosti vzduchu se během dne budou na většině území Česka vytvářet bouřky. Pozor, ty budou místy velmi silné, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu a chybět nebudou ani přívalové srážky. Nejvyšší srážkové úhrny potom očekáváme zejména v horských oblastech. Tam může spadnout až 50 litrů na metr čtvereční. Velmi silné bouřky očekáváme od 10. hodiny do 20. hodiny, ale i po 20. hodině ještě na Moravě a ve Slezsku zabouří.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 8:02, čas na krátké zprávy.
0: Máje Katka Vavřínová.
6: Dobré ráno. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti ministerstva životního prostředí, které čelí žalobě společnosti Wind Technology kvůli zmařené stavbě větrných elektráren na Ústecku. Firma nárokuje zhruba 265 milionů korun. Po pádu motorového paraglidu z asi 50-metrové výšky v pondělí večer utrpěl v Plzni těžká zranění 25-letý muž. V nemocnici zemřel. Extrémní sucho sužuje Evropu. Nejhorší situace podle webu novinky.cz panuje ve Francii, kde rychle vysychají pole, vegetace i vodní toky a úřady v mnoha oblastech omezily používání vody. Nedostatek vláhy ale trápí taky další země, včetně Česka.
2: Frekvence 1. Doprava.
6: Provoz brzdí po nehodě na D11.
7: Nehoda nákladního auta s osobním se řeší na 8. kilometru dálnice D11 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s 10-minutovým zdržením. Dopravní nehoda 3 osobních aut v levém jízdním pruhu se stala před malou chvílí na D1 na Prahu na kilometru 28. Je to v zatáčce, dávejte si pozor a držte se vpravo. Zdržení může narůstat, aktuálně je to na 15 minut. A Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokové odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: My vám přejeme hezké úterní ráno, zajímavé téma, to jsou neobvyklé příchutě zmrzlin, co jste kde ochutnali.
0: Píše mi Karolína, koukám mimochodem, Kájo, všechno nejlepší k svátku, který aha, dneska máte.
1: No
0: píše, že ochutnala čabajkovou zmrzlinu, ale že jí fakt nedala, že to byl hnus. A počkej, a tady to bylo, a teďka to nemůžu najít, ještě mi tady došla jedna zpráva, že zmrzlinu ne, ale čokoládu s liofilizovanýma
1: čím?
0: Tvaruškama.
1: Tvaruškama?
0: To je asi reakce na tu tvoji tvaruškovou zmrzku.
1: Tak to vůbec nevím, že dělá. Oni tam mají teda kde co? Oni tam mají, že jo, popcorn, třeba tvaruškové a potom nějaký zdravý chipsy tvaruškový, protože tvarušky jsou vlastně zdraví, to je nejzdravější ze sírů, podle mě, co si můžeš jako v podstatě dát. Hodně proteinů, strašně málo tuku.
0: No, je to tak, je to tak. Tak klidně ještě teda pište na 736-300-444, právě jsem teda dorazila jedna zpráva teďka od Milana na SMS bránu. V Kraslicích poměrném dešti zataženo, takže v Kraslicích už prší. Tak jenom, abyste věděli, že to jde tady z tohohle směru.
1: Hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké ráno vám přejeme, vyrážíme opět na cesty a samozřejmě vám něco vezeme.
1: Frekvence 1 a Coca-Cola, ať jsme konkrétní, vyrážejí za vámi i tento týden. Pozor, je to poslední týden, kdy se můžete zapojit do soutěže.
0: To je pravda. Pokud milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak potom dávejte pozor, už jste to od nás slyšeli, ale opakování je matka moudrosti. V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark si můžete užít jednak samozřejmě skvělou fotbalovou atmosféru, ale taky soutěžit o parádní ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. A tak. Po Česku jezdí Tomáš.
0: Tak zmiňovali jsme, že za vámi opět jedeme, něco vezeme, otázkou kam a co. Hezké ráno, Tomáši.
2: No a krásné ráno, já začnu hned tím, o čem jste mluvili naposledy, to znamená o sítích restaurací Foodmarks, nebo o síti restaurací Foodmarks. Vezu 500-korunovou poukázku do této sítě restaurací, sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a plato nápojů Coca-Cola. To je takový ten letní setík, z kterého mají teda zatím všichni obrovskou radost.
0: Jako,
2: fakt si to tam každý jako vybere do posledního detailu, to dám tomu, to si nechám, to vypijeme, tamhle to se bude hodit na dovolenou, je to jako fakt super. Tak dneska máme namírovo náměstí, mírové náměstí.
0: Ne, mírovo, nech mírovo, já jsem spokojený, mírovo zní dobře.
2: Tak. Dobře, na mírovo náměstí. No. Bude to v Lučíně.
0: Co jsi říkal? Já jsem tě neslyšel.
2: Hlučín.
1: Takže dneska to máš docela daleko, poslouchej kamaráde.
2: No takhle, já už jsem před Brnem. Kousíček.
1: Jo, takhle.
0: To ještě neznamená, že tam budeš včas, protože
1: to
0: já jsem
1: pravda.
0: Na Brno se stojí dlouhé fronty.
1: Tam chce každý.
2: Je to tak. Ale jako pokud tě pustí Brno, tak všechno dobře dopadne.
0: Jo, to je pravda. Takže dneska Hlučín, mírové náměstí, 10:00 a samozřejmě všechna ta paráda, o které jsi mluvil, kterou tam vezeš. Tome, my se uslyšíme ještě. Hezké ráno.
2: Krásné ráno všem, ahoj.
1: A já jenom doplním, že mapu podniku Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
4: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektu Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.

0: prázdninám neodmyslitelně patří. Ze svého dětství pamatujeme v podstatě jenom tu točenou, která byla většinou vanilková nebo nějaká míchaná s jahodovou.
1: Ty jo, ještě jak jsi to řekl, že si pamatuju, mě to vlastně vůbec nedošlo.
0: No a potom jsme měli nanukáče, že jo, ty byly jako legendární.
1: No byl ledňáče, jo takhle.
0: Nanukový dort, to si dokonce pamatuju, že stál čeče 12 korun možná.
1: Fakt?
0: No vím, že to bylo dražší celkem, nebo 20. Tak
1: já si myslím, že ledňáček byl za korunu 20 a míša za dvě kačky. Ale to jsou teda jako...
0: Já, co jsem nenáviděl, když teda můžem uhnout k nanukům od té zmrzliny, to už jsme tady probrali, různý červivý a tak, tak já jsem neměl rád dřeň.
1: Jako, ona když na mě, byla málo sladká.
0: Mám chuť na něco a mám vždycky, máš tam dřeň, dřeň. A ještě pak jsme vyráběli domácí, no ta mě vůbec nebavila.
1: Víš co, no. Je to strašně zvláštní. Meruňková dřeň. Meruňky jsou vlastně hrozně jako sladký ovoce, ale v momentě, kdy je zmrazíš, nebo kdy je usušíš.
0: Nebo vypálíš.
1: No, když je vypálíš, tak jako dobrý. Ale oni jako kdyby ztratili tu cukernatost. Já nevím, jak to mám říct. Je z toho vlastně najednou docela kyselý ovoce. Já nevím, že jsi jedl někdy pravý sušený meruňky, teď nemyslím takový ty, co jsou sířený a tak, jako, ale takovou tu opravdu usušenou meruňku, tak to je vlastně fakt docela kyselý kousek.
0: Já se tady snažím najít, kolik stál ten...
1: Já si fakt myslím, že to byla koruna 20 a 2 koruny.
0: Polárkový dárek.
1: Polárkový dort. Jo, teďka já teď...
0: 13 korun, no.
1: Ty si pamatuješ dobře.
0: 13 korun, bylo to v taký papírový, vidíš to, s eskimákem.
1: Jo, počkej, tak to byla polárka. Ta byla vlastně v takovém tom papírovém voskovaném.
0: No,
1: a pak byly nanukový dorty a ty bejvaly v takových plastových krabičkách čtvercových.
0: Tam se mi nedaří teda najít... cenu,
1: to bylo podle mě levnější, ta polárka byla podle mě dražší, ty jo.
0: Nevím, to jsme si zase zavzpomínali.
1: No já si myslím, že vzpomínáte s náma, pamatujete? A měli jste radši ledňáčka nebo míšu? Zásadní otázka.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: novinkový Krištof. A zprávy.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: V Planéu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéu.
5: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
6: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
8: Pěkné ráno. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím pro Agrofert a nehodu tří osobáků řeší na D1 směrem na Prahu. Na Česko se ženou i silné bouřky, platí výstraha meteorologů s platností od dnešní 10. hodiny dopoledne. Navíc bude dusno a kvůli trvajícímu suchu platí až do odvolání výstraha před rizikem vzniku požárů. Pavel Borovička za Český hydrometeorologický ústav přidal podrobnosti.
9: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Ve středu odpoledne a večer nejsou na Moravě a ve Slezsku vyloučeny silné bouřky, výstrahu proto budeme v případě potřeby upřesňovat.
8: Pravidelné ruční zdražování dálničních známek v Česku by mohlo brzy skončit. Zrušení pravidelné valorizace dnes projedná sněmovna. Opozice s tím ale nesouhlasí. Tvrdí, že je to nesmysl, jak Frekvenci 1 řekl stínový ministr dopravy a starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
10: Tak my jsme absolutně proti. Je to populistický krok. Ta vláda tím říká jediný. To, že zaplatí méně řidiči, o to víc zaplatí všichni daňoví poplatníci. A to ještě s úrokama, protože je potřeba ty finanční prostředky někde získat, někde se je půjčit a následně potom ten dluh spravovat. Ta valorizace to byla vlastně jediná správná cesta. Je to daleko lepší než skokový navyšování, když se politici usmyslí. Doteďka ta valorizace fungovala tak, že finanční prostředky se navyšovaly s inflací a s rozšiřováním dálniční sítě, což je jediné spravedlivé.
8: Pokud zákonodárci vládní návrh schválí, bude platit od 1. ledna 2027. Evropští žalobci zahájili na podnět Pirátů trestní řízení kvůli dotacím pro Agrofert, uvádí to Seznam zprávy, prověřují úředníky, kteří vyplácení umožňují. Po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou s cílem ve městě Le Lioran. Na trase dlouhé víc než 166 kilometrů ve francouzském středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie.
7: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Jak zaznělo na začátku zpráv, platí výstraha před i velmi silnými bouřkami. Ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Přes den ale bude převažovat velká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě naměříme až 32.
0: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Pozor, dejte na nehodu na D1.
11: Dopravní nehoda 3 osobních aut v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na D1 na Prahu na 28. kilometru. Je to v zatáčce, dávejte si pozor a držte se vpravo. Aktuální zdržení se pohybuje okolo 20 minut a přibrzdíte se kvůli tomu už na kilometru 35. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Ze zpráv je to vše, slovo už na frekvenci 1 mají Lubka s Mírou.
12: Trošku zamrzlé slovo, protože jsme tady rozjeli téma nanuky a zmrzliny a tak dále.
0: Líba ze Sušice nám píše, ahoj, polárkový dort měli v dětském domě v Praze na Příkopech a polévali ho čokoládovou polevou. Chodila jsem tam často a pozor, hele, odpověď na naši otázku, což jsme hledali, plastový dort stál 10,50. To už se bohužel nevrátí. Ta cena?
12: To se vrátí úplně bez problému, až přejdem na euro.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jsme tady rozjeli takové retro ráno.
1: No.
0: Retráno.
1: Retráno. Prosím tě, no. Nejraději jsem měla mrože za 1 korunu. Nanukáč stál 10,50. Petra, vidíš, tak to je ta cena, kterou jsme hledali u toho nanukáče.
0: Mě psala Eva, že si to pamatuje doteďka, ty ceny, protože si chodila kupovat zmrzlinu do hospody. A na to jsem vlastně úplně zapomněl, že tenkrát bylo celkem běžný, že v hospodě měli třeba nanuky. A ty jsi jako dítě šla koupit do hospody něco.
1: To je pravda.
0: Nebo různý žvejkačky, bombony a tak. Teď to asi sem tam někde je, v takových těch jako ještě vesnických hospodách, menších hospodách a tak. Ale když půjdeš někde v Praze, jako tady do Nálevny, na Míráku třeba, nebo já nevím, na Jiřáku, na Vinohradech a řekneš, prosím vás, dal bych si 2 tatranky a ledňáčka, jestli máte.
1: tak si zaklepou na hlavu. No. Hele, prosím tě, tady já koukám na SMSku, která dorazila. Za mého dětství bylo Eskimo bez klacku za 50 haléřů, bez konkurenční chuť a sněhurka za 70 haléřů s příchutí alkoholu.
0: Ale tak to si nepamatuju taky.
1: To já si taky nepamatuju.
0: Každopádně si myslím, že to, že nám to v dětství chutnalo víc, je tím, že jsme toho měli málo.
1: No jasně.
0: A občas.
1: Jasně.
0: Si myslím, že...
1: Zmrzka byla v neděli, když se šlo s babičkou do cukrárny. Jako jinak v týdnu, že bychom si jenom tak šli. To vůbec.
0: Já měl zmrzku vlastně jenom, když jsem vyzvedával tátu v hospodě. Já měl často zmrzku. Frekvence 1.

0: italský song se dnešnímu tématu hodí, protože tady mluvíme o zmrzlině, kam jinam vyrazit na opravdu fantastickou zmrzlinu než do Itálie. Já v podstatě jím zmrzlinu jenom v Itálii, asi v Čechách úplně zas až tolik nekupuju, ale tam se, už i tam se snažím vyhledávat takový opravdu dobře hodnocený podniky. A dokonce jsem byl v Boloni, kde měli speciálku, tam se oni se hodně zaměřují na pistácie. Mm-hmm. A tam měli třeba, já nevím, nekecám, 15-20 druhů různých pistáciových zmrzlin.
1: Já jsem teďka o víkendu ochutnala, to jsi mi na to přišel, no, tou pistácií, slanou pistácii. Doteď jsem jedla slaný karamel a poprvé...
0: Jako zmrzku.
1: Jo. A poprvé jsem ochutnala slanou pistáci a musím říct, že je to vlastně děsně dobrý, protože pistácie máme rádi osolený, že jo, jako oříšky. A když to spojíš s tím karamelem, nebo s, ne s karamelem, s tou smetanou, tak je to tak strašně dobrý.
0: No jo, no. Tak zajímavé téma, už mám z toho úplně stuhlou pusu.
1: Máš chuť na zmrzku,
0: víš? Z jedné strany mi tečou sliny a z druhé to mám zmrzlý už. Tak pokračujeme dál, dáme si Krištof a Novinku od nich už za chvilku na frekvenci.
1: Krásné ráno.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva a vyváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: Frekvenci 1, jak před hodinkou říkala Dagmar Honcová, dneska jak v prádelně. Bouřky, dusno, teploty se udrží těsně pod 30, ale ty bouřky budou opravdu silné, hrozí kroupy, silný vítr, nejvíc deště tedy na horách. Jinak ta výstraha před bouřkami platí mezi 10. dopoledne a 20. hodinou. Na Moravě a ve Slezsku potom i později.
1: Jirča Koukám píše, hezké ráno, Petrovice, Ústí nad Labem asi celkově silná bouřka kolem 4. a 5. hodiny raní už.
0: Vidíš, tak opravdu od toho severozápadu se to žene, tak na to buďme dneska připraveni.
1: Za minutu bude 8:30, je tu Katka Vavřínová, krátké zprávy.
2: Dobré ráno, policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízí pražské hlavní nádraží. Metro tamní stanicí projíždí, provoz vlaku je zatím bez omezení. Hasiči v pondělí večera skončili s hašením skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích. Zásah ale neskončil. Do rána místo hlídala dobrovolná jednotka. Jordánsko ohlásilo sestřelení 4 íránských střel. Bahrajn čelil opakovaným úderům. Iránské gardy tvrdí, že zničili radar systému Patriot.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále dejte pozor na D1.
4: Dopravní nehoda 3 osobních aut v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na D1 na Prahu na 28. kilometru. Je to v zatáčce, dávejte si pozor a držte se vpravo. Aktuální

0: zdržení se pohybuje okolo 20 minut a přibrzdíte se kvůli tomu už na kilometru 35. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Oj, tam trošku zarazila ta nahlášená bomba v metru.
2: Jo, ale tak...
1: No já vím, ale představ si, že v tom metru jedeš a řeknou ti, na téhle zastávce nebudeme zastavovat, tam je nahlášená bomba, jenom jí projedeme. Rychle, prosím vás. No, tak předpokládám, že to bude jenom poplašňák nějaký, tedy doufejme v to. Tak máme pro vás to nejlepší z muziky, dáme si Olgu Lovnovou už za chvilku, která mimochodem s námi byla právě na Lipně pár let zpátky.
2: A to je podle mě tak 7 let zpátky.
1: Je to docela relativně
2: dlouho.
1: My tam míříme zítra a zítra tam s námi bude Pokáč mimochodem.
2: Tak krása střídá nádheru.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
4: Ahoj, tady je Olga Lounová. Přeju vám krásný romantický léto s frekvencí.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, kolik tam máme?
3: Máme tam celkem dost. Blížíme se 40, pomaličku, polehoučku. Ještě tam tady nejsme, ale nejsme ani daleko. 38 tisíc ve hře.
2: Tak mohou být vaše číslo k nám do studia 257 403 devítky. Stačí doplnit jedno jediné slovo. Tak, držíme palce, uvidíme, kdo tam. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
3: Halo, halo, koho pak tam máme?
2: Halo, slyšíme se? Ano, už to vypadá líp.
4: Martin od Dukovan, dobré ráno.
2: Martine, moc vás zdravíme, tak pojďme rovnou k věci. Fotr na tripu nám tady nechal tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak jaký je ten dukovanský?
4: Štěstí.
3: Tak to prověříme.
2: Zkusme, skoro 40 ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není. Není. Štěstí, je to smůla přesně.
3: Je to smůla přesně tak. Zdravíme k Dukovanům, díky za tenhle ten tip, přihodíme 500.
2: Naslyšenou, hezké ráno. Takže zase o krok blíž té 40. Kolik
3: 38,5, o které 30. hrajete dneska dopoledne.
2: Tak to znamená, tak dopočítám, v kempu bude 40 tisíc, je to tak.
3: V kempu?
2: No, tak to by mohlo být, tak to se moc těším.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 s vámi v 8 hodin 43 minut. Dorazila nám zpráva v reakci na ten vlak, co jsme tady řešili.
1: Přesně tak, píše nám kolega, píše, že jak jsme rozebírali tu bombu, tak vlak, který jel do Vraného nad Vltavou, dojel jen na Kačerov a tam je vysadili, že hlavák je uzavřený. Takže je to tak, ty omezení tam jsou, tak s tím počítejte. Každopádně podíváte se třeba na místa, kam jste dneska neměli vůbec namířeno, berte to z toho jako lepšího úhlu pohledu.
0: No, Kačerov, to gratuluju. Tak, jinak dorazila ještě SMS-ka od Hedviky, když zítra přijedu na Lipno, mám to kousek, můžu vás oslovit, Lubko a Míro?
1: Hedviko, můžete nás oslovit.
0: Těšíme se na
1: to. Krásné ráno.

0: 14. července, zvláštní kombinace dnů, teda ano. Respektive věcí, které se váží k tomu.
1: 14. dní. Července roku 1939 se v Plzni narodil Karel Gott.
0: Jasně.
1: A dneska je úterý, druhé úterý v měsíci, dneska je Světový den krav. A já jsem si vzpomněla na jednu písničku.
0: Jaká kráva má svůj den a já nic?
1: Počkej, no. Ale krávy málo dojily. To je nějaká písnička od Karla Gotta, ne? Zdvořili vůdy nebo tak
0: jako
1: nějak.
0: Jakože Goťák měl písničku o krávách, jo?
1: Jo, on jim neznáší. Mm-hmm. On domlouval těm krávám, aby jakoby víc dojili, jo? Jmenuje se to Zdvořili vůdy. Je to písnička z roku 1963. A on tam má takovej ten klobouk kaubojský a hraje si tam na toho kauboja. Je to vlastně strašně, jako strašně pěkný song, no. Tak, jo, neznáš?
0: Ne, prostě jdu najít někam. Jak jsi říkal,
1: Zdvořili vůdy.
0: Tak to je zajímavý. Tak teď posíláme ovšem One Republic a přejeme krásné ráno.
1: Hezké ránko.

0: Frekvenci 1, nejsme tu sami.
1: Ano, je tu Miloš Pokorný, alias Pokoš.
0: Pokoš, říkal ti někdo někdy Pokoš?
2: Ne, už jsem to slyšel hodně, ale možná v dětství.
0: Jak ti říkali v dětství?
1: Jo, přes dívku.
2: Králi.
1: Králi. Není možný.
2: Možná i prince, já nevím, to je jedno.
0: No, přátelé,
2: já vám zavidím, protože vy zítra jedete na kemp Frekvence 1. Mm-hmm.
0: Na Lipno.
2: Na Lipně jsem byl, tam je to moc hezký, takže závist trošku. No.
1: Já tam beru lyže.
0: Počkej, já jsem tam naposledy byla na lyžích.
1: No, a tak tam se jezdí i na těch letních, jak se tomu říká. Ne, na těch druhých. Na vodních.
0: Jo, na vodních.
1: Vodních lyžích. Akorát já jezdím na běžkách, nevím, jestli to půjde.
0: Vodní běžky?
1: Zkusíme to, ne?
2: To znamená, teď mi to došlo, vy tu nebudete ráno.
1: My tu nebudeme.
0: Jako my tu budeme, neboj.
2: Tak já jsem zmatý.
1: Ve čtvrtek tady nebudeme.
0: My tu nebudeme, ve čtvrtek ráno tady nebudeme.
2: Ve čtvrtek nebudete, dobře.
1: Zvládneš to?
2: Všechno to probereme,
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dobré, hezké ráno.
0: Krásné ráno, zprávy má Katka Vavřinová.
5: Pěkné ráno, kvůli výhrušce bombou policie vyklízí hlavní nádraží v Praze. Zjistit příčinu požáru baťovského areálu ve Zlíně zřejmě potrvá i měsíce a provoz brzdí po nehodě na D1 a na Pražském okruhu. Policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízí pražské hlavní nádraží. Provoz vlaku je zastavený, metro tamní stanici projíždí. Vyplývá to z informací od mluvčího správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky a pražského dopravního podniku. Uzavřena bude i Wilsonova ulice, řekl před 9 hodinou Frekvenci 1 mluvčí policie Jan Daněk.
6: Z důvodu anonymní výhrušky o uložení nástražného výbušného systému proběhla evakuace hlavního nádraží v Praze. Soupravy metra stanicí pouze projíždějí a na místo míří pyrotechnik. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude od 8 hodin 45 minut v obou směrech uzavřena Wilsonova ulice. Dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny.
5: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Hasiči 6. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců, řekla dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Známá zatím není ani způsobená škoda. V Hradci Králové čeká na řidiče další dopravní komplikace. Silničáři částečně uzavřeli Gočárův okruh.
7: Náročné práce se rozjely na téměř kilometrovém úseku silnice 1/31, tedy u fotbalového stadionu. Oprava začíná u křížení Gočárova okruhu s ulicí Víta Nejedlého a končí až za křížením s ulicí Náhon. Obousměrný provoz je sice po dobu prací zachován, ale doprava na frekventované silnici je vedena jen jedním jízdním pruhem v každém směru. Hotovo by tady mělo být začátkem října. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, přes den bude ale na většině území převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Platí i výstraha meteorologů. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A po 9. hodině míříme na silnice.
8: Následky dopravní nehody se odstraňují na 27. kilometru D1 na Prahu v levém jízdním pruhu. Provoz se komplikuje na kilometru 34, počítejte s 20 minutami navíc. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Na Pražském okruhu je kolona také na 15 minut směrem k D1 v úseku od Černého mostu až k mostu Lanovému. Šťastnou cestu vám přeji. přijede z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Posloucháte Frekvenci 1 a slovo už má král Miloš Pokorný.
2: No, ale proč ne?
5: Přesně.
2: Proč ne? Tak hezké ráno, přátelé, teď už oficiálně máme 14. Máme utereček. No a co si budem povídat? No, půlka července pomaličku za námi, takže prázdniny, ale ne. Když jsem byl dítě, tak jsem věděl, že ještě je ten srpen a že to je vlastně dobrý. Ono to v tom srpnu začíná potom hrozně rychle utíkat. Do té doby jsem to vůbec nesledoval. Takže jako kdybych nic neřek, Karolíny mají dneska svátek, všechno nejlepší. No a vzhledem tomu, že mý drazí kolegové už mají skoro zbaleno, teď nemyslím z rády, já ty informace nemám, ale zbaleno na kempy Frekvence 1, tak se na to podíváme, koho uvidíte, kdo tam bude, co se tam bude dít, protože já tam taky se těším, že budu vyrážet, ale já mám ještě čas. Tak tady hezké ráno a hezký den.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak už se tady vidím v batohu, opalovací krém, kytara připravená, zpěvník. Co ještě?
1: Busty.
0: Jsem v tom nechtěl hrabat. Busty, ano, to jsem
2: to je všechno,
0: zacítil.
2: Ale lupky. Jo, to je protože lupky. Já budu balit až na Lipně, přátelé.
0: Tak pozor, tak pozor. No, tak jsme se oklikou dostali na Lipno.
1: K programu?
0: K programu samozřejmě našich kempových výjezdů. No a počítám dobře druhý kemp?
1: Je to tak.
2: Je to druhý kemp.
0: První Rožnov. Pod Radoštěm, pamatuju si to dobře, Miloši, dobrý, ještě si to pamatuju.
2: Teď Lipno, ty si hlavně pamatuj ten třetí, protože tam jdeš ty.
0: No v každém případě, Lipno patří asi mezi vůbec ty nejhezčí kempy a taky pojďme si říct, že to je vlastně velmi oblíbená oblast pro Čechy, co se týče dovolených a tak dále, konec konců si zmiňovali sjezdovky a tak, to nevím, jestli teď to jako bude v provozu úplně, ale...
2: A to vyžití je fantastické.
1: Ono to záleží na počtu vypitejch piv, víš?
0: Ano.
2: To sjedu.
0: To není problém. Ale je tam bobová dráha, jestli se nepletu.
2: No, člověče, to nevím.
0: Jo.
2: Ale ty vodní liže tam jsou určitě
1: tam
2: u Frimburku, to si vybavu.
0: Ale dráha tam je, to asi pamatuju. A dobrá. No jo.
2: Tak to zkusím.
0: No ale fakt jděte na to, je to dobrý, je to zábavný. Je vedle restaurace taková jako hospoda dobrá.
2: Takže když to hodně rozjedeš, tak ti to vystřelí do té hospody rovnou.
0: Rovnou k pípě. Tak pojďme tady velmi lehce, ale vlastně proč lehce? Pojďme těžce k programu. Koho tam přivítáme?
1: Pokáče.
2: Je tam Pokáč, na to se moc těšíme. Jsme tam vlastně po třetí na Lipně.
1: Jo.
2: Jednou tam s námi byl Marek Ztracený.
1: Pak Olga Lounová
2: a teďka právě to završuje Pokáč. Dneska zrovna jsme řešili, má píseň velmi úspěšnou rodinný typ, tak jsme říkali, zeptáme se ho na to, jestli je to vůbec pravda ta písnička, jestli on opravdu na zahradě pěstuje okurky.
0: Mm-hmm. No, to je vlastně pravda.
1: Každopádně v autě vozí plenky, to víme, a taky lodičky.
2: Jo.
0: Lodičky?
1: No, to bylo poslední slovo tady od Pokáče. A vykládal nám, říkal, ty jo, normálně v autě devatery lodičky, žena si objednala desatery.
2: A jedny si nechala?
1: Jedny si nechala.
2: A ty je běž vrátit.
0: Takhle. Už jsem, ale vlastně. Takže v dnešní době si říct, že jsem se lék, by bylo v podstatě žalatelný.
1: No.
2: Tak, bude to rodinný typ, evidentně.
0: Tak, rodinný. Dobře, pojďme si zahrát a já se potom ještě teda zeptám vlastně, jak vypadá váš den, když dorazíte do kempu. Jak to vlastně celý probíhá? Už teda nebudíte, to už jsme se řekli, ale máte tam jinou práci a to je skvělý, protože všichni, kdo se vrací z kempu, tak jsou vždycky z toho vlastně nadšený.
2: Jsou unavený trošku, ale nadšení.
0: To jsem pominul, ale nadšení. Tak za chvíli.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak jak jsem slíbil, řekneme si, jak to vypadá takzvaně na place, když přijedete do kempu, kdy vlastně začíná ta vaše práce, to znamená, kdy začínáte vysílat, jak tam jste, jak se připravuje, protože doby, kdy jste museli ťukat na chatky, jsou zaplať mámu pryč. Ne?
1: Teď už ťukají na naše.
0: No, přesně. To už si naznač.
2: To už si... To je přesně. Míro, chvilku vydrž.
1: Hned to bude. No, vypadá to tak, že my tam vlastně musíme přijet trošku s předstihem, abychom si mohli připravit techniku, všechno to tak nějak osahat, protože přeci jen je to... Je to podobný, jak tady ve studiu, ale je to trošičku
0: je to,
1: jiný.
0: Ano, jasně,
1: nejhorší, když třeba ti svítí sluníčko na monitory a tak, a teď nevidíš. A jsou to takové ty věci, se kterými ty nepočítáš. Máš trošku jiný rozložení na tom stole, takže se do něčeho motáš a tak dále. Takže tohle se musí připravit. Jezdíme rádi před, abychom se najedli. Což jsme ze začátku podcenili. Pak už to nestihneš právě.
2: To už potom nestíháš. Jako? Každopádně scénář jsme teďka dostali právě do ruky, takže už ho tady máme, teplej, vytištěný. Je tam napsáno, že jedeme na Modřín,
1: takže tam trefíme,
2: je tam mapa.
1: No, ale co dál se musí připravit? Teď nad tím tak přemýšlím.
2: No, tak samozřejmě musí se zapojit počítače, že jo? Musíme se přihlásit do počítačů.
1: To je jasný, no. Donést si něco zásadního k pití na start. Různý limonády.
2: No jasně. A limonády. Voda bez cukru z bubly.

0: občas, když jako máme nedopito, tak se to musí posunout kousek.
1: Takže kdyby náhodou jsme zítra nebyli ve dvě připojeni, ale ne, zítra to budeme mít tip-top, že je to fakt docela daleko. My tady ráno dovysíláme, naskočíme do auta a valíme s Mírou směrem jižní Čechy.
2: A takový ty věci, jako když je kapela, stage a tak dále, to se staví už ale daleko dřív.
0: To už je hotový.
1: To dneska budou stavět.
0: Se říct možná, že už je to dneska tak na půl hotový.
2: Jasně.
1: To se musí postavit.
2: Musí nazvučit samozřejmě a tak dále.
0: No, protože Pokáč, to je velká kapela.
2: To je obrovská.
0: Tak Alexandr,
1: smyčce, hoboje, fagoty.
2: No přátelé, já si myslím, že jsme nalákali i ty, kteří ještě váhali a přijedu se podívat. Myslím si, že to bude úplně v pořádku, jak to vypravíte.
0: Zadarmo.
2: Jo, pozor, a ještě, kdo vám to dneska dá? Zadarmo.
0: Pokáče?
2: Zadarmo. No tak to je neuvěřitelné. Už vám teď zavím. No tak jo, tak přátelé, nezapomeňte Lipnon Camp 2 číslo 2 z Frekvence 1.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: tady malé zprávy na frekvenci jedna s Kateřinou, která pro vás má to nejpodstatnější, i když se toho úplně za stolik neděje, ale ona to vždycky nějak dokáže.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení.

0: oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Dobré dopoledne. Policie při pyrotechnické prohlídce hlavního nádraží v Praze nic nenašla. Pátrá po anonymovi, který bombou hrozil. Provoz vlaků se obnovil. Muž obžalovaný z vraždy ženy v Mírově 3 týdny po propuštění z věznice prohlásil vinu. Soud ji přijal. Dokazování tak odpadá. Žalobkyně žádá trest 28 let. Prohlášením viny může dosáhnout ale trestu nižšího. Hasiči v pondělí večer skončili s hašením skladu elektrokoloběžek v Čelákově. Zásah ale neskončil. Do rána místo hlídala dobrovolná jednotka.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1 a Pražského okruhu.
3: Kolona po dopravní nehodě se pomalu rozjíždí na D1 mezi 39. a 27. kilometrem na Prahu. Zdržení je menší, okolo 15 minut. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Krátkodobé práce na silnici způsobily menší zdržení na D1 na Prahu u Velké Býteše. I tady je zdržení menší, okolo 10 minut. Je uzavřen levý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: Tak to je skutečně letní píseň a prázdninová píseň. No a když jsem u těch prázdnin, tak mě zaujal dnešní článek v Blesku. Nadpis zní: stačí zmáčknout špatné tlačítko, zahraniční banková vás může oškubat během pár vteřin. Takže pokud se chystáte do zahraničí, tak si to když tak přečtěte, ale i vlastně u nás, protože všichni umíme z automatu vybírat, ale znám případy, kdy se to úplně nevyplatilo a jsou tam takový ty drobný rady, které jsou vlastně velmi užitečné, hlavně v zahraničí. To znamená výše poplatku, dodatečné spoplatnění služby a tak dále. A hlavně takové ty rady typu, že raději načítat bezkontaktně, než strkat kartu dovnitř, jednak vám ten bankovat tu kartu může vzít a už vám ji, nebo ono vám ji jednou vrátí, ale to už může být pozdě. Budete bez prostředků. Já osobně doporučuji, po zkušenostech teď nedávno jsem zjistil, že většina restaurací stejně preferuje takzvaný heslo cash is king. To znamená, že raději berou platby v hotovosti a někde jenom platby v hotovosti. A je dobrý mít teda tady odsaď už proměněný peníze, ať se nedostanete do blbý situace, protože ne všude potom ty bankomaty fungují. Stalo se mi to taky, že dva bankomaty po sobě prostě nešly. Díky tomu, že byly přehrátý díky sluníčku, že přesně na ně pálilo sluníčko a prostě bylo evidentní, že ten bankomat to nezvlád. Tak svalně si to prostudujte, protože by se vám to speciálně při výjezdu mohlo hodit a ta hotovost si myslím, že je velice jako dobrá záloha a pořád platí a všichni rádi vidí, to si pojďme říct, že hotový peníze všichni rádi vidí, protože ta karta je fajna. Člověk rád z toho platí, protože má pocit, že platí méně, ale jako ve finále vlastně máte daleko větší přehled s tím, když máte ještě nějakou cash hotovost. Jsou tam takový ty rady, na co si dávat pozor, zadávání pinu a tak dále, co byste měli dodržovat, aby za váma to nikdo potom jako nezneužil a tak dále. Dále. Takže přátelé, mrkněte se na to a pokud se právě chystáte, tak dvojnásobně, protože ta dovolená potom se hodně prodraží a nebo vám to dovolenou může úplně zkazit. Tolik pár drobných rad od někoho, kdo už je podvolený.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Za malou chvíli už mě střídá můj drahý kolega Robin. Já se s vámi loučím, zítra se na vás těším opět mezi 9. a 10. hodinou. No a nezapomeňte, že pokud váháte, jestli si neudělat výlet, tak Lipno, Kemp, Frekvence 1, Lubka, Míra, Pokáč, no prostě je to skvělý, je to nabitý. Tak nezapomeňte, že prostě můžete strávit fakt hezký večer. A navíc, ano, zadarmo. Mějte se fajn, zítra z Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1.

0: Máčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
6: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: A připravená Kateřina Vavřínová.
8: Dobré dopoledne. Pyrotechnici po výhrušce bombou na hlavním nádraží v Praze nic nenašli. Dnes se rozhodne o prvním finalistovi fotbalového šampionátu a 15 minut budete popojíždět na D1 směrem na Prahu. Policie při pyrotechnické prohlídce hlavního nádraží v Praze nic nenašla. Pátrá po anonymovi, který bombou hrozil. Provoz vlaků se obnovil. Anonymní hlášení zkomplikovalo ranní dopravu. Policie totiž preventivně uzavřela okolní část magistrály. V Česku klesá zájem o investiční byty, a to kvůli jarnímu zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižším výnosům z pronájmu. Takových nemovitostí je v tuzemsku zhruba 250 000.
9: Pronajmout někomu byt v metropoli je teď podle realitáků komplikovanější než před rokem. Od začátku roku ceny nájmu dál nerostly, ale spíš stagnovaly, uvedli pro veřejnoprávní televizi někteří makléři. Výnos z pronájmu se v hlavním městě pohybuje kolem 4% a zájem o takový výdělek začíná klesat. V celé zemi je kolem 250 000 takových investičních bytů, nejvíc pochopitelně v Praze. Láďa Jakub, Frekvence 1.
8: Dům rodiny spisovatele Karla Čapka zažil románovou bitvu o pomoc. Snaha o policejní ochranu na Trutnovsku se stala hitem internetu a zaměstnává vnitřní vyšetřování.
10: Na policejní služebnu v Úpici, která sídlí v domě autora Bílé nemoci, se snažil dobouchat pár pronásledovaný skupinou nepřizpůsobivých. Celý incident natočili sousedé a se zpožděním vypustili na sociální sítě, kde se snímek stal okamžitě virálem. Podle policie byla služebna zavřená, protože jednoho ze sloužících mužů postihla zdravotní indispozice a druhý mu podával první pomoc. Mezitím venku letalo kamení, švihaly násady od košťat a sypalo se rozbité sklo. Nakonec se dveře služebny otevřely. Policie teď celý případ prošetřuje. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Mezi Francií a Španělskem se dnes od 21 hodin našeho času rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Dopoledne bude zejména v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i velmi silné bouřky s kroupami a silným větrem. Platí výstraha meteorologů. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A jak to vypadá na silnicích, tak to ví Martina.
11: Kolona po dopravní nehodě se pomalu rozjíždí na D1 mezi 39. a 27. kilometrem na Prahu. Zdržení je menší, okolo 15 minut. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Krátkodobé práce na silnici způsobily menší zdržení na D1 na Prahu u Velké Býteše. I tady je zdržení menší, okolo 10 minut je uzavřen levý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Ze zpráv je to vše, teď už startuje vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
7: Je to tak a musím teda říct, že dneska to bude stát za to, dneska to bude doslova do písmene bomba, dneska to bude bomba, Kačko.
8: No to už ne.
7: No tak samozřejmě to trošku zlehčuju a narážím na tu nahlášenou věc na hlavním nádraží tady u nás v metropoli. Ani můj vlastně vláček mě nedovezl na Hlavák, všechny vyhodil ve Vršovicích, mě teda už na Zahraďáku, to se mě hodí víc, takhle cestou do rádia.
8: No, no tak vidíš, tak to by se to vlastně vyplatilo.
7: Vlastně jsem tam volal já.
8: No už po tobě jdou.
7: No a taky jsem zaslech ve zprávách, že si říkal, že někde jako lítá kamení nebo něco lítá vzduchem.
8: No to ale říkal to kolega Olda Tamáš na Trutnovsku, že jo, lítala košťata a kamení.
7: Ježiš, a to je zase co za blázinec, to se netýká toho Hlaváku, to je zase
8: ne,
7: jiná
8: ne,
7: věc.
8: Ne, ne, ne, to je Královéhradecký kraj.
7: Jo, a proč tam lítá kamení vzduchem, to se ví?
8: No to jsou takový, tak ty si neposlouchal zprávy,
7: moc ne,
8: tam prostě byla nějaká šarva. Tam byla nějaká šarvátka, já to viděla, jak se ti kouřilo z hlavy, to je jasný prostě. No, takže takhle prostě dopadají šarvátky, no.
7: Jasně. No tak jo, no tak my to vezmeme mnohem klidněji.
8: To je dobře.
7: Jo. Tady u nás při poslechu Frekvence na žádný stres nehrozí ani šarvátky, ani kamení, ani bomby. Bomba bude možná opravdu jenom to vysílání, protože ten program je prostě nabušený, nabitý, ale já to budu postupně tak nějak házet do éteru a servírovat jako to nejlepší z muziky, stejně tak, že Black, Mr. President, Xindol X. Co nás čeká, krom teda toho, pozor, to jsem zaznamenal ještě v tvých zprávách, že nás čeká Francie, Španělsko, 21:00, já se strašně těším. Na ten zápas, nevím, jak to typujete vy tam na druhé straně reprobedny, ale pokud máte nějaký zajímavý tip na výsledek, tak nám ho napište na 736-300-444, taky to budeme moct rozebrat. No a stejně tak budou narozeniny. Jak říkám, je toho hodně, tak pojďme už hrát. Hezké dopoledne.
8: Krásné dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Wonderful Life a taky Black na frekvenci 1 máme pár minut po 10:45 dopoledne a už nám to tady lítá, ty vaše fotbalové tipy a na naší SMS bránu 736 304 44. Ano, dneska to bude velmi důležité utkání na mistrovství světa ve fotbale Francie versus Španělsko. Myslím si, že divácky velmi, velmi zajímavý zápas. Z pohledu kurzovních sázek Francie favorit, ale zas ne o tolik. Klidně to může být pade na pade. Vaše tipy, Míra píše 2-1 pro Francii. Luboš to vidí na remízu. V prodloužení nebo na penalty vítěz Francie. Vidím tady zprávu ještě od Moniky. Máme tady i ženu, která bude koukat na fotbal. Dneska vidíte to 2-1 pro Španělsko. Tak ta nám to tady úplně zamotala. To jsem fakt zvědav, jak to všechno dopadne. No, uvidíme. Jak říkám, fotbal to bude víc než zajímavý. Startuje se v 21.00 a v akci kdo jiný než Mbappé a taky Jamal. Tak jsem zvědav, co předvedou mimo jiné tihleti dva pánové. Pecho Boys, Hanek Ledecký, taky Taylor Swift, Pool, aktuálně doprava.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Hejcesi na Pečo Boys, to nejlepší z muziky, máme 3 minuty po půl jedenácté. Fotbalové tipy na dnešní večer jsme probrali. To už je za námi a před námi SMSky, které budou patřit narozeninám, tak zkuste zapátrat, kdo z vašich blízkých, milovaných přátel dneska slaví narozeniny. Dnes v úterý 14. července byla by škoda na někoho z vašich milovaných zapomenout, nedej bože rodiny teda. Takže napište, kdo konkrétně slaví, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736-300-444.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech. Dopravní nehoda se řeší na pražském okruhu u Černého mostu směrem k D1 na 61. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A dopravní omezení u sjezdu na letiště Ruzině zpomaluje obousměrně provoz na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1.

Nádherná balada Nothing Kills Matters a taky Metallica na frekvenci, kde máme 10:45. A pojďme slavit narozeniny. Dobrý den, dneska slaví narozeniny Tomáš Ligocký. Milý Tome, užívej si života plnými doušky. V 56 letech už víš, co chceš. Nenecháš si do ničeho mluvit a přesně víš, co je v životě důležité. Všechno nejlepší přeje celá velká rodina a taky sestřenka Monika, tak Tomáši za frekvenci jedna všechno nejlepší. A ještě jedna zpráva od maminky a táty. Dobrý den, přejeme všechno nejlepší k narozeninám naší dceři Elišce Šťastné. No tak ta je šťastná. Ta je šťastná, ta je v pohodě, ta je vyzývaná, která slaví 12. narozeniny, no tak to je ještě šťastnější. A se jí v životě daří všechno, co si přeje a splní se jí cíle, které si sama vytýčí, ať je stále šťastná, no to bude, teď to má příjmení a spokojená, plná optimismu a má kolem sebe jen partu super kamarádů, přeje maminka a tatínek. Tak všechno nejlepší, Eliško. Dneska, co se týká těch známých osobností, představte si, slaví taky zpěvák, skladatel a producent Michal David, který si žije svůj disco příběh.

Michael David, Michal David, ročník 1960, dneska má 660 let. Rodným jménem Vladimír Štancl, český zpěvák, skladatel, taky hudební podnikatel. Kdyby vás to zajímalo, tak léto bude mít Michal odpočinkové, už by měl být podle mých informací, doufám, že se nepletu, ve Francii. Měl by být teď v Saint-Tropez. Buď je na cestě, možná vystupujete z letadla, anebo už je na místě. Každopádně on tam oslaví své narozeniny, protože on tam narozeniny slaví už pravidelně 12 let. Takže takhle to je. Mimochodem dneska, to znamená v úterý 14. července, ve Francii mají státní svátek, dobytí Bastily, a on tam má zadarmo ohňostroj. Tak i to je důvod, proč se tam vrací Michal David na své narozeniny. On to vždycky uměl prostě nějak. No a pak se přesune do svého druhého domova na Tenerife. Tam mu bude taky hezky, protože mu tam začíná dovča až do 20. srpna.

nevím, jestli už se blíží čas sluhu, ale rozhodně je čas na zprávy. Za chviličku, za dvě minuty tady u nás na Frekvenci 1, ale my i přesto budeme hrát to nejlepší z muziky, a to po zprávách třeba Cat and Move. Give it up, krásný hit a taky relax vám do

0: to nejlepší z muziky a mnohem více muziky mezi 11.12. Jak bylo řečeno po zprávách. Hezké dopoledne.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr.
3: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radioterminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně, jsme připraveni stejně tak, Ondřej Albrecht.
6: Já přeju hezké dopoledne. Hasiči už šestým dnem likvidují požár budovy ve Zlíně. Prezident Donald Trump stále doufá v mírová jednání s Íránem a se zdržením počítejte na D1 u Brna. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 zjišťují kriminalisté a vyšetřovatelé hasičů. Může to trvat několik měsíců, jak řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Známá zatím ani není způsobená škoda. Javoříková k aktuální situaci doplnila.
7: 6 jednotek, které pořád čerpají vodu z řeky Břevnice a prolévají vlastně to místo, kde jsou ty sutiny. Ty se prolévají, protože tam ta teplota opravdu je pořád stále vysoká. A co se týče dronové služby, tak ta je taktéž na místě a bude opět monitorovat a vlastně pomocí termokamer zjišťovat právě ty teploty, jaké aktuálně jsou.
6: Požár si podle hasičů stále nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Za loňskou vraždou partnerky v Mírově na Šumpersku uložil dnes Olomoucký krajský soud Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku vězení. Zohlednil, že vraždy se dopustil 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za podobný čin. Žalobkyně pro něj původně chtěla 28 let vězení, soudce ale přihlédl k jeho prohlášení viny. Muž na ženu, k níž se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem, zasadil jí 36 bodných ran hlavně do hlavy a krku. Počet ran je shodný s jeho předchozí vraždou. Prezident Spojených států Donald Trump navzdory novým americkým útokům na Irán a jeho odvetným úderům věří, že Teherán s Washingtonem můžou uzavřít mírovou dohodu. Trump to v pondělí v Bílém domě řekl v rozhovoru, napsala to agentura AFP. Americká armáda v pondělí pozdě večer podnikla další nové útoky na cíle v Iránu, který reagoval údery na cíle v zemích Perského zálivu. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země Galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: A pojďme se podívat, jak bude dnes. Teploměr by se měl zastavit někde mezi hodnotami 23 až 29 stupňů Celsia. Místy na jižní Moravě může poskočit až na 33 stupňů Celsia. Dopoledne a kolem poledne má být ještě polojasno. Později čekáme větší oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo také bouřky. Místy i velmi silné. Na východě Moravy a ve Slezsku přehánky přijdou až večer.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Na silnicích se připravte na zdržení na dálnici D1, a to ve směru od Vyškova na Brno. Aktuálně na 213. kilometru necháte zhruba 10 až 15 minut. A silný provoz, jako vždy, panuje také na Pražském okruhu. Ve směru k letišti necháte tam zhruba nějakých 10 až 15 minut po 20. kilometr. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Teď už vám společnost opět bude dělat Robin Sobek.
0: Je to tak, 3 minuty po 11, hezké dopoledne, zítra se jede směr Lipno. přátelé, pořadí druhý rádiokemp Frekvence 1 před námi. Letí to jako blázen. Někteří z nás už tam odjíždějí dneska, aby se mohli připravit na tu velkou parádu. Já vás na tu parádu budu zvát už za pár minut a stejně tak v 11:30 nabídnu poslední slovo. Budeme hrát o 38 500 korun, tohle je aktuální bank. Aby toho nebylo málo, tak ještě zkusíme zavolat Tomáše Fílu okolo 11:45, protože ten by měl opět vyrážet za vámi s naloženým autákem výher a ten, kdo ho odchytí jako první, tak všechno vyhraje. Všechno, co konkrétně se skrývá v tom slově všechno, to se dozvíte, počkejte si. Teď Jana Kirchner, Mika, taky Katy Perry, pojďme hrát, hezké dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

To nejlepší z muziky stále tě mám, ano, modrá. Jana Kiršner na frekvenci 1 minutu po čtvrt na 12. Já jsem sliboval pozvánku na zítřejší Radiokem, zítra vyrážíme opět za vámi. Celé léto vlastně pojedeme v tomhletom duchu, čeká nás tradiční roučou po českých a moravských kempech. To už víte z našeho vysílání a víte to i z našeho prvního Radiokempu, který máme úspěšně za sebou, a ten druhý, ten bude následovat právě zítra ve středu 15. července, a to v kempingu Lipno Modřín. A ty další pak každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. S tím, že scénář je vlastně úplně stejný. Začínáme ve 2 odpoledne, mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Zítra tím hostem bude

0: No a postupně se samozřejmě interpreti budou střídat, každou středu někdo jiný. Tu příští za týden Michal Hrůza, kapela Hrůzy, tu další Meraj, potom přijde Adam Ďurica, potom nám zapije Xindl X, Petr Bende se dostaví na Radio Camp a všechno zakončí Marpo. Po celou tu dobu budeme dění z Radio Campu přinášet přímo do éteru. Máte se na co těšit, můžete se podívat pod pokličku toho živého vysílání, podívat se do zákulisí, potkat mé kolegy, popovídat si s nimi, dát si pivko, drink, něco tvrdšího, samozřejmě podle chuti. No a těšit se můžete i na táborák, opékání špekáčků nebo soutěže. Jak říkám, program je víc jak bohatý a podrobnosti najdete na našem webu frekvence1.cz, tak mrkněte.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak, na chlup přesně, 11.30 my si dáme poslední slovo a budeme hrát, věřte nebo ne, už o 38 500 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova, je to velký balík peněz, takže volat můžete právě teď na 257 400 999, uvidíme, jak to dopadne, držíme palce a pojďme vzít toho nejrychlejšího z vás, tím je kdo dneska v úterý, hezké dopoledne, kdo tam?
3: Hej, Honza z Písku.
2: Honza z Písku, tak já zdravím, Honzo. 38 500 ve hře, co vy na to?
3: No, vyhraju to dneska.
2: Honzo, tak držím palce, no, aby to tak dopadlo. Jako jste si to tak jako hezky předpověděl, musím říct, Honzo. Tak teď ještě, aby to vyšlo. Připraven, jdeme na to?
3: No.
2: Tak pouštím větu Pepi Vrtala alias Fotra na tripu, zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Pojištění?
2: Pojďme zkusit, co nám udělá slovo pojištění.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není to pojištění, Honzo.
3: No tak nic. Zítra to byla znova.
2: Tak zítra. Tak zítra se budeme těšit. Nashledanou. Je to tam, pětistovka, to znamená 39 tisíc korun teď aktuálně v banku posledního slova a pokračovat se bude v 16:30 odpoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Je to tak 11:30 aktuální doprava.
5: Se zdržením blížícímu se k 1 hodině počítejte mezi 15. a 12. kilometrem dálnice D52 směrem na Brno. Na vině je dopravní nehoda a dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech. Dopravní nehoda se řeší na pražském okruhu u Černého mostu směrem k D1 na 61. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A dopravní omezení u sjezdu na letiště Ruzyně zpomaluje obousměrně provoz na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Mažu 100.

0: Rednex, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, máme skoro 11:45 na telefonu také kolegu Tomáše Fílu. Než mu budeme volat, tak podotýkám, že frekvence 1 Coca-Cola vyráží za vámi také dnes, v úterý 14. července. V podstatě celý týden, kromě zítřka, to máme další radiokemp. Tomáš jezdí s naloženým autákem výher. Ten, kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurací Foodmark v hodnotě 500 korun. A k tomu přidáváme i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. A to všechno rozdáme právě teď s Tomášem po telefonu. Ještě nám ale řekni, odkud nás konkrétně dneska zdravíš, Tome. Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine. Zdravíme z Hlučína, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači. A já už u sebe mám toho nejrychlejšího, který přiběhl k našemu autu, dotkl se ho a tím je. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuji Šimon, dobrý den.
1: Šimone, vy jste se usmíval už z dálky, když jste nás zahlédl. Vy jste moc chtěl vyhrát, že jo?
2: Tak určitě, tak já mám takový specifický vztah k těm soutěžím v rádiu, tak...
1: Slaví vás to.
2: Jo, tak...
1: No, v každém případě vy získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil. Ty už jsou vaše, ale ještě předtím prozraďte. Co jste dělal, když jsme hlásili, že přijedeme dnes sem do Hlučína? Jak jste se to rozvěděl?
2: Tak já jsem ráno seděl v práci a poslouchám, sakra Hlučín, teď to mám 4 minuty, tak jsem sedl do auta a říkal si... Proč toho nevyužít, jo?
1: No jasně, a vyplatilo se poslouchat Frekvenci 1. Všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, jsou vaše. Takže tady jsou.
2: Jo, děkuju moc. Ty brýle využiju určitě, jsem si zrovna chtěl koupit. Narovno se mi rozpadly, tak už nemusím. Takové hezké, stylové, bambusové. A ta kola, tak vypijem s kamarádama. Nějaká ta grilovačka letní, nějaká ta akce.
1: No,
2: máte to?
1: No super, no neznám, já furt jezdím a furt to rozdávám, mně nic nezbyde, ale v každém případě vám to, Šimone, mnohokrát přejem, slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes dovezli právě sem. A pozor, ve čtvrtek opět budeme někde jinde, kde se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a přejeme dobrou chuť k obědu, tak ahoj.
2: A díky moc.
0: Nemáš za co, ahoj, zdravíme z Prahy do Hlučína, Šimon byl dneska nejrychlejší, řekl vlastně. On si řekl sakra Hlučín a to bylo asi nějaké heslo, které ho vlastně motivovalo, vyprovokovalo vyrazit z kanceláře nebo z práce do centra a pozbíral všechno, co Tomáš u sebe měl. Takže obrovská gratulace, nechte se inspirovat. Ve čtvrtek budeme pokračovat. A já dodám, že mistrovství světa taky pokračuje, lépe řečeno je v plném proudu. Takže si můžete vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks. Můžete tam sledovat zápasy, fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí se dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte.
3: Znáte to.
4: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
3: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Jaké byly prázdniny vašeho dětství?
0: Třeba herečka Jitka Smutná vzpomíná na pozor podnikové rekreace.
3: A bude tady s námi zítra ráno.
4: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek

0: Optimista, Olga Lounová, to nejlepší z muziky, za chviličku zprávy, pak Headway. A hit jako blázen, What is Love, určitě vzpomínáte taky na tuhletu hitovku. A třeba vzpomínáte i na tuto. Protože ta zas není tak stará, Svaz českých bohémů a Vohnoutě na frekvenci dá mnohem více muziky.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, pravé poledne zprávy má Ondřej Albrecht.
5: Já přeju hezké poledne. Finanční gramotnost Čechů se zlepšuje, hlavně u mladých lidí. Čeští hasiči míří do Řecka, kde pomůžou se zvládáním požárů. A kolony jsou na dálnici D1, ale také na D8. Finanční gramotnost Čechů se druhým rokem po sobě zlepšila. Podle České bankovní asociace letos dosáhl index 58 bodů ze 100. Loni to bylo 57. Nejlépe si vedli lidé ve věku 50 až 64 let a vysokoškolsky vzdělaní. Největší meziroční zlepšení zaznamenali mladí lidé ve věku od 18 do 34 let. Šéf komunikace bankovní asociace Radek Šalša k tomu řekl.
6: Finanční gramotnost v Česku se zlepšuje už druhým rokem v řadě, ale lidé tápou v tom, jak se zajistit na důchod a jak se na důchod připravit. My jsme proto připravili přehlednou platformu na adrese máš-to-spočítaný.cz, kde si lidé můžou jednak spočítat, kdy půjdou do důchodu, kde si můžou spočítat, kolik v tom důchodu budou brát peněz od státu a kolik jim bude chybět do toho jejich požadovaného životního standardu.
5: Finanční gramotnost je schopnost rozumět penězům a správně s nimi hospodařit. Zahrnuje například orientaci v půjčkách, spoření, investování, sestavení rodinného rozpočtu nebo posouzení finančních rizik. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil dnes ve 4 ráno z Brna, dorazit ve středu večer a od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponenském ostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
7: 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. A v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Loni v létě byli čeští hasiči na Peloponézu za 4 týdny 6krát aktivovaní k ostrému nasazení. Mise v Řecku je opět součástí programu EU Prepositioning, při kterém hasiči z vybraných států Evropské unie výjíždějí do zemí s velkým rizikem rozsáhlých přírodních požárů. Naši hasiči prošli evropskou certifikací pro pozemní hašení lesních požárů. Užitím vozidel při vyslání na zahraniční záchranné operace tak můžou čerpat vyšší podporu z peněz Evropské komise. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: Řidiče čeká o víkendu hustý provoz na německých silnicích. Podle autoklubu ADAC začínají školní prázdniny v nejlidnatější spolkové zemi severním Porýní ve Stfálsku. Očekávají se proto dlouhé kolony, hlavně na trasách směrem k moři a do jižní Evropy. Zdržení ale hrozí i na silnicích vedoucích do Česka nebo Polska kvůli pokračujícím hraničním kontrolám. Dopravu navíc komplikuje více než 1000 staveništ. Lidem proto doporučuje asociace na cestu vyrazit s dostatečnou zásobou pití a jídla pro případ, že uvíznou v koloně na další dobu. Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severní země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer nakonec přijal i král Harald V.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes teploměr opět místy může poskočit až na 33 stupňů Celsia, a to především na jižní Moravě. Ve zbytku Česka to bude kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Postupně počítáme s tím, že se ale zatáhne a místy začne také pršet. Později by se měly dešťové přehánky rozšířit na většině území České republiky, na Moravě a ve Slezsku, ale přijdou přehánky a bouřky spíše až později večer.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A jdeme ještě na silnice. Při příjezdu do Prahy po D8 je kolona mezi 4. a 1. kilometrem. Necháte tam zhruba 10 až 15 minut. Hustý provoz panuje také od Benešova na Tábor na silnici 1/3 na 23. kilometru. Tam se zdržíte zhruba 10 minut. A komplikace jsou také před Brnem, a to na dálnici D52 na 18. až 13. kilometru zdržení na 20 minut. Na D1 potom od Vyškova na Brno od 209. kilometru asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Jedeme dál, 4 minuty po 12. Dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři. Co budeme servírovat my tady na Frekvenci 1, tak malý předkrm k obědu, tak jak je našem zvykem, vždy ve 12:15 odpoledne, od pondělí do pátku. Ano, budou to filmové hlášky, nebo chcete-li filmový odborník, prostě dvě pěkně vypečené nádherné ukázky z československých snímků. Do kterých let páně vás vezmu dneska, tak to sám vlastně ještě nevím, abych se přiznal, ale mám poměrně dost času na toto ještě vymyslet a snad budete příjemně překvapeni. Už za pár minut můžete volat filmového odborníka 257-400-999. Do té doby jdu servírovat taky to nejlepší z muziky, Cranberries, Vohnouti anebo Ava Max. Jdeme na to.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávaj zatáčky, tuší se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

svědomí, nastává dukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nám

0: To nejlepší z muziky Cranberry tady u nás na frekvenci 1 minutu po čtvrt na 1 odpoledne.
1: To je to 16, tak jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Tak pojďme na to, je tady váš oblíbený úterní odpolední filmový odborník 257-499-99, dvě ukázky z československých nádherných snímků. No, i když v tom prvním případě československých, v tom druhém, to už bude trošku mladší doba, takže řekněme v případě, že se podíváme spolu do roku 2008, což už je trošku nápověda, dá se říct, to je zase tak velká, ale svědčí to o tom, že to bude česká komedie, český film, lépe řečeno. Tak, 257-400-999, kdo se dneska dovolal jako první, kdo je tam? Hezké odpoledne.
4: Zdravím tě, Robine, tady je Ina z Kladna.
0: Ino, to je super přivítání, takové optimistické. Jsi
4: ano.
0: Plná energie, co se ti událo dobrého? Máš volno, nemusíš být v práci, nebo co?
4: No, rozpálila mě ta písnička od Bohnoutů.
0: Jo, svaz českých bohémů, jo?
4: No jo, jsem si vzpomněla, když se mi tohle naposled stalo.
0: Jako, že jsi popíjela víno, jo, plnými doušky.
4: No, tak jsem potom šla trošku jako doleva a doprava nerovně, no, to se stane.
0: Jo, no prostě princezna, no, princezna.
4: Ano, bylo to super.
0: Bylo to super, no tak jo, no tak super, ale teď jsi na tom úplně jako v pohodě, ne?
4: Jo, jasně, úplně super v pohodě.
0: Jo, jo, tak jo, no tak Ino, pokud jsi připravená na filmového odborníka, mám tady parádní, pěkně vypečenou ukázku pro tebe a pouštím ti hned tu první, která zní takto.
5: Čím to je, že jsem takový pechfogl, to mě teda vysvětlí, chlapče, že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že jsem špatný člověk, nebo jo?
0: Už jsme zase u toho chlastu, Ino. My jsme to nějak přivolali, ale no to se, já nevím. No jo.
4: Já budu asi jenom hádat. Jsem slyšela samozřejmě Vladimíra Menčíka a myslím si, že to je Ikarův klád.
0: No a to právě není. To je spíš jako tvůj pád.
4: No. Tak to byly tažní ptáci, že jo?
0: Já jsem řekl ten...
4: Jo, já už vím, to byly dobří holuby, se vracejí.
0: Já bych ti tady třikrát mohl pustit tu znělku, která už zazněla, jo? Tu-du-du-tu, ale už to dělat nebudu.
4: Tu-du-du-tu, co to bylo teda?
0: No ne, všechny trefy jsou vlastně špatně, lépe řečeno jsou to netrefy. Tohle je československá komedie, tak trošku dramatická, tak trochu romantická, z roku 1979, ten nejlepší rok teda, jo? Musím říct, na 979, jo? Karel Kacheňa natáčel tento snímek, nehrál tam jenom Vladimír Menčík, představ si,
4: ano,
0: že v tom filmu si zahrál taky Honza Hrušinský nebo Lukáš Vaculík, krom Rudolfa Hrušinského.
4: To bylo Láska mezi kapkami deště.
0: Láska mezi kapkami deště, Ino, proč si to neřekla hned?
4: No.
0: Proč? Ptám se, proč?
4: Ino. Proč? Já ti to řeknu, protože už mám plnou hlavu fotbalu
0: Vína.
4: Večerního.
0: Vína.
4: No. Fotbalu, já už se těším na Jamala.
0: Hele, to je super normálně. To jsi snad první jako ženská teďkom, která takhle fandí a bude sledovat to mistrovství světa, Španělsko a Francie.
4: No, já ani nevím.
0: No, a ty fandíš teda Jamalovi, takže Španělsku, jo?
4: Ano, no, tak jako i ten Mbappé je dobrý, tak jako vyhraje samozřejmě ten lepší, no.
0: Mm-hmm. No ne, dobrý.
4: Ale budu fandit Španělsku, no.
0: Dobře, no tak jo, tak uvidíme, jak to dopadne. No, já teď fandím tobě, protože zatím teda nic moc, to tvoje skóre, tak pojďme k další ukázce. Doufám, že ten fotbal bude lepší dneska než tvůj výkon. No, pojďme k další ukázce, zní takto.
6: Jseš na suchu? Pražáři se na tebe vyserou. Musíme si pomáhat. Nemám pravdu, synku.
7: Kuzba?
0: No?
4: To je všechno, jo.
0: To je všechno.
4: Je. No to tam bylo nějaký sprostý, tak to už je určitě po revoluci.
0: No je to rok 2008, natáčel to Tomáš Bařina s Krištofem Hátkem a Terezou Rambou v hlavních rolích, zahrál si tam i Lukáš Langmajer, nebo Václav Postránecký, který jsme slyšeli v ukázce.
4: To jsou ty bobule, ne?
0: A musím ti říct, Ino, že já nevím, jak jsme to jako udělali, jo, ale od toho prvního pozdravu, když se bavíme o tom víně, tak i ten film pojednává o víně.
4: No, tak jsou to ty bobule.
0: A jsou to ty bobule.
4: Tak jo, tak aspoň 50%, no tak to potěší.
0: No, poloviční filmová odbornice, dneska je to trošku
4: nechlastu. No, něco mi trošku navýšilo ego.
0: No vidíš, ale je to taková malá příprava.
4: Super.
0: Na ten večerní fočus, pěkně se předpřipravila, pak si dáš skleničku, jednu, druhou, ježíš, to bude fanděníčko. Chtěl bych tě vidět. Tak no. Jo, já ti budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme? Španělům nebo Francouzům?
4: Španělům.
0: Jo, dobře, tak já doufám,
4: dáme že... Dáme to tomu Jamalovi na dálku. Jo. On určitě poslouchá.
0: Myslíš pecky v uších, ale si říká, já...
4: No.
0: Frekvence jedna, mi hraje písničku. No tak jo, tak jino, díky moc za zavolání, bylo to veselé.
4: Ano.
0: A budu se těšit zase, že se brzo ozveš, jo?
4: Dobře, díky, mějte hezky, Robine, ahoj.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

a Odeslov, tomu říkám hitovka tady u nás na Frekvenci 1. My máme 2 minuty po 12:30 odpoledne a přátelé, já jsem se šel projít tady teď po rádiu a potkal jsem Miloše Pokorného tady na chodbě a on mi říká, hele, ty seš zítra ráno se mnou a já, no jo, no vidíš. Já, ještě, že si mi to připomněl, zvyk je železná košile. To se může pěkně podělat, že já přijedu normálně na 10:00, ale ne, na 9:00 na to, já vůbec nejsem zvyklý, Miloši. A ono, tak to si zapiš. No a teď se na sebe tak díváme a začneme se vlastně oba dva smát a oba dva říkáme, to chce nějakou klukovinu, viď? A ono, jasně, hele, tak to když jako vysíláme spolu, to chce klukovinu. No, tak jsme se na sebe dívali tak pár sekund a najednou z něho vypadlo, hele, ty seš ten filmový odborník, ne? A já, no vidíš, filmový odborník, ten byl tady před chvilkou teď ve vysílání, to byla velká legrace, že jo, s naší posluchačkou Inou před chviličkou a on říká, no tak pojedeme filmy. Takže přátelé, vypadá to, že se můžete těšit na velmi speciální zítřejší ranní vysílání mezi 9:00 a 10:00 Miloš versus Robin. Miloš a Batman Robin a filmový odborník, možná celou hodinu uvidíme. Asi se bude hodně improvizovat, ale každopádně vypadá to, že já budu asi ten odborník a Miloš bude ten, který bude hádat. Já pouštím, on hádá. A nebo se do toho vysílání zapojíte vy po telefonu a budete hádat vy. Uvidíme, nějak to ještě vymyslíme, ale vlastně se na to docela těším. Bude to stát za to. Tak doufám, že jsem vás naladil a to z jednoho prostého důvodu, mezi 9:00 a 10:00 tady budu vlastně s Milošem, protože mimo jiné naše ranní dvojka už bude tou dobou na cestě na Lipno.

0: Pingli pro Modřín, tam bude totiž v pořadí druhý Radiokem Frekvence 1. No, tak ta středa bude vůbec velká v našem éteru teda.
1: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najdete podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
2: Frekvence 1. Doprava. Zablokovaný návěs nákladního vozidla uzavřel 13. kilometr dálnice D52 ve směru do Brna. Odklon dopravy ze strany policie probíhá na 16. kilometru exit Hrušovany. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. A k nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 199. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Místo je průjezdné jen s minimálním zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky poznali jste, ano, Sandra, One More Night, a je hitovka na frekvenci 1:15 odpoledne. Německá popová zpěvačka, jejíž popularita vlastně dosáhla vrcholu ve druhé půlce 80. a na počátku 90. let 20. století. Pokud se nepletu, tak je to cca 2 měsíce zpátky, bylo to 18. května, kdy oslavila 64. narozeniny. No a tahle ta legendární zpěvačka vystoupí v Praze v naší metropoli s exkluzivním koncertem 50 let na scéně. Ten koncert tady u nás v Praze bude 6. prosince 2026. Dobře se to pamatuje. 6. prosince 2026 proběhne ve fóru Karlín. Ty lístky ještě jsou, já jsem to teď kontroloval, není jich moc, to je pravda, ale ještě jich pár koupíte za 1790 korun do konce na sezení. Takže se můžete dát stranu 1800 korun a třeba to využít na lístek a podívat se na Sandru, proč ne, kdy se tady zase ukáže, kdy, no, to nikdo neví. A během tohoto jubilejního vystoupení zazní určitě i největší hitovky, které všichni dobře známe. Takže, až mi z toho zaskočila normálně slina. Takže pokud máte čas a chuť a máte rádi Sandru, tohletu legendární zpěvačku, tak si poznačte do diářů, do kalendářů 6. prosince 2026, Forum Karlín, 1790. Jo, to není pinkot, ale je to, je to částka, kterou dáte prostě za lístek. Tak, a u nás máte muziku zdarma, my si ji dáme už za chviličku, třeba Jason Derulo.
1: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: To nejlepší z muziky je Billy Joel, tady u nás na Frekvenci 1, za chviličku zprávy, po nich činásky. Dáme si dvě srdce Vejpůl, taky kapelu Europe. Prostě hit za hitem a zprávy za chvilku.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektu Bezpečně na cestě a hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečně na cestě je financován z fondu zábrany škod.
8: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
9: A já vám přeju hezké odpoledne. Jaderná elektrárna Temelín bude v provozu déle, než se původně plánovalo. Obyvatelé Slovenska začali pít více alkoholu a zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Další významný okamžik české energetiky je tu. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho déle, než se původně plánovalo. Až do 80. let tohoto století. Na místě byl i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
10: Prostě neuvěřitelná zpráva, která jasně ukazuje, že jádro má velkou perspektivu, že to je stabilní zdroj a že to je zdroj, bez kterého by se Česká republika těžko obešla. Vzpomínám si, jak jsem před 6-7 lety v Evropské unii přesvědčoval tehdejší komisi, že budeme investovat do dalších jaderných bloků. Vzpomínám si, jak se nám všichni smáli, když jsme přišli s novým jaderným energetickým programem. Dnes všichni tvrdí, že to je nepochybně zdroj budoucnosti a tvrdí, že udělali chybu a je dobře, že Česká republika, ať zde byla vláda jakákoliv, držela linii nových a původních jaderných bloků.
9: Letos elektrárna dokončuje přechod na delší palivový cyklus, pokračuje modernizace řídícího systému a také rozšiřování využití umělé inteligence nebo moderních kontrolních metod. Pražané by si měli zkontrolovat, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v parných dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují před tím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek Frekvenci 1 řekl.
11: Doporučujeme tu kontrolu minimálně jednou, dvakrát za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou na tom vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být a to vše má vliv na kvalitu vody. Proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
9: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýše 18 až 20 hodin před předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce a vodu nabrat z hloubky asi 15 cm pod hladinou, nejméně 30 cm od okraje. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 v Dykově ulici v Praze 10. Obyvatelé Slovenska loni poprvé po nejméně 4 letech skonzumovali v průměru více alkoholických nápojů než o rok předtím. Důvodem byla hlavně meziročně vyšší spotřeba piva. Klesl naopak zájem spotřebitelů o ochucené a slazené nealkoholické nápoje, které stát zatížil novou daní. Slovenské úřady v minulosti označily spotřebu alkoholických nápojů v zemi za problém a podpořili kampaň, která vybízela k měsíční abstinenci. Eliška Hamzová si v zámořské WNBA vytvořila 8 body nový osobní rekord. Česká reprezentační rozehrávačka na maximum dosáhla za necelých 9 minut hry a pomohla Minnesotě k domácí výhře 104-100 nad Phoenixem. Zaznamenala také jeden doskok.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Teploty dnes budou 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 33 stupňů Celsia. Postupně očekáváme, že se od západu začne zatahovat a přijdou také přehánky, místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Na Moravě a ve Slezsku by bouřky a déšť měly začít až kolem večera.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Zdržíte se ještě stále na dálnici D52 před Brnem ve směru na Brno. Na 20. a 16. kilometru je kolona zhruba na 20 minut. 10 minut je potom kolona na dálnici D8 od 3. kilometru při příjezdu do hlavního města. A s komplikacemi počítíte taky před Brnem od Vyškova v tradičním místě na 213. kilometru. Tam je to zhruba na 10 minut. Tak pevné nervy za volantem, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, 5:35, přejeme krásné odpoledne, mě napadá jedno takové pohodové odpolední téma. A tím tématem jsou hlášky našich rodičů, nebo hlášky vašich rodičů spíš. Pamatujete si na nějaké, jaké to byly nejčastěji? Já vás trošku zkusím navnadit, než si sám teda vzpomenu a vybavím nějakou tu hlášku. Tak na první dobrou mě třeba napadá, dokud to nesníš, nikam nejdeš. Jo? A nebo nešťourej se v tom, prostě hlášky u jídla. No, tak zkuste si teď vzpomenout vy na nějaké hlášky vašich rodičů, které jste opravdu slýchali nejčastěji. Zkuste nám je napsat na 736-300-444 nebo klidně namluvit přes aplikaci Frekvence 1. Jo, je to úplně jedno, prostě schutí do toho, půl je hotová, se trošku pobavíme při úterku a nostalgicky zaspomínáme, jak jsme to vlastně měli doma. Jsem zvědav, tak posílejte zprávy, posílejte SMSky a hezky se bavte.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, Adiemus na frekvenci 1, taková smršť SMS-ek, taková smršť zpráv tady se objevila teď. Že nám tady ta technika normálně, nebo lépe řečeno SMS brána skolabuje za chviličku pod tím náporem, ale já chci za to moc poděkovat, protože já jsem vlastně nadhodil takové pohodové odpolední, možná i letní téma. Prostě hlášky vašich rodičů, klasika, nostalgicky zaspomínáme, jak jsme to kdysi měli doma. Pamatujete si na nějaké, jaké byly nejčastější? Ano, to mi píšete na 736-304-444 a pište klidně dál. Já už jsem tady na kous, dokud to nesníš, tak nikam nejdeš, nebo nešťourej se v tom. Jo, hlášky u jídla. A vidím, že tady přihodila jednu hlášku Lucka. U nás se vždycky říkalo sněz to, co by za to dali děti v Africe. Jo, to si taky pamatuju. A napsala Lucka. Ahoj, tak u nás klasika. Přetrhnu tě jako hada, piješ mi krev. Máš oči z Kasparovy krávy, ty smrady jeden. A tak dále napsal Milan Borohrádek. Milane, díky za to. No a i včas Mostu tato úplně zabila teda. Ona píše, můj táta vždycky říkal, co čumíš? Čumíš jak bulhar z kukuřičného pole. A pak napsala řadu dalších. Vlastně táta už nežije, ale ty jeho hlášky, ty mi moc chybí. A nakonec tady ještě připsala, smrdí ti nohy. Víš proč? Protože ti rostou z prdele.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší

0: Tohle byly Europe a Kerry, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, máme na chlup přesně 1:30 odpoledne. Řešíme hlášky vašich rodičů a je pravda, že i ta další hláška se týká jídla. Nejlepší a pořád, to bylo u nás doma před obědem. Dáš si polévku? Ne, nedám. Máš naloženo, pojď jíst. Nevím, kdo to ani poslal tu SMSku, není tady podepsaný, ale to mě taky pobavilo. Mirka napsala: ahoj, když jsem jako mladá chtěla jít vždycky na disco, tak jsem často od maminky slyšela hlášku: musíš být všude, kde kocourovi vrznou na ocas. Napsala Mirka, tak to jsem třeba nikdy neslyšel. Martina: zavři tu ledničku, není to televize. No a to se říká vlastně celé generace. Ano, to je pravda, to se vlastně předává z generace na generaci, to člověk slýchává i dneska. Péťa z Prahy: ahoj Robine, u nás budete tu sedět, dokud to nesníte, a zhasnu vám. Maminka si šla vždycky lehnout do ložnice a číst si a nám v kuchyni opravdu zhasla, napsala Péťa z Prahy, tak to je taky hezká zpráva. Jana: dobrý den, vzpomínám si taky na pár hlášek mých rodičů, kromě těch, které už teda zazněly, třeba: nelemtej tu vodu, budeš mít žabu v břuchu. A v závorce: když jsme se při obědě potřebovali napít. Pocházím z Ostravy. Ano, chápu, Jani, chápu. No, taky je vlastně zajímavá jako hláška. Nelemtej tu vodu, budeš mít žabu v břuchu. Ano, tak hele, zasvěcení ví, samozřejmě, modří vědí, jo, my tomu rozumíme. Takže úplně v pohodě. No a pak jsou tady další ještě. Máš holá záda, nastydnou ti ledviny. A nebo hláška, pozor: když skočí ona z okna, skočíš taky? Klasika, že jo? Až budeš vydělávat, pak si to kup.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Frekvence 1. Doprava. Nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 199. kilometru dálnice D1 ve směru do Ostravy. Místo je průjezdné jen s minimálním zdržením. A k nehodě nákladního vozidla došlo na 105. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Zde se taky průjezdem nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muzik je Roxette, dočista blázinec se tady strhl. Řešíme hlášky teda vašich rodičů a tomu říkám SMS-ková smršť. Já tady nestíhám upřímně ani vybírat všechny vše zprávy, které tady přišly. Pomoc, pomoc. Máme 3:45 odpoledne. V tom tématu budeme muset ještě někdy pokračovat, evidentně. Lucka píše, počkej, až budeš mít vlastní děti. No, ano, přesně. To se říkávalo a ona mi píše, já tuhle tu větu používám taky. Říkám to vlastně teď, nebo doteď své dceři. Jo, jo, rodiče mají vždycky pravdu. Hezký den, Lucie. Paní Zdeňka z Teplic, Robinku, zdravím vás. Třeba ještě koukáš na to, jak pero z gauče. Tak to znám dobře, ano. No, ty si tomu dal na frak taky. To zase bude z ostury kabát. Ano, taková klasika, Zdeničko, zdravíme do Teplic. Pojďme dál, píše Martina. Dobré odpoledne, Robine. U nás se říkalo, děcka, jeste to maso, ať si má staříček v čem mačat. Já bych to vysvětlil. Já jsem to vlastně taky nepochopil hned na první dobrou, ale pak mi to docvaklo. Prostě staříček už neměl zuby a to maso nepokousal, tak si namáčel chleba ve výpeku. Jo? Takže děcka museli prostě jíst to maso, ať si staříček má v čem takzvaně mačat. No, zdraví Martina, my zdravíme Martinu, Péťa z Prahy, Robine, ještě s láskou vzpomínáme a to trvá. Až si jednou budu chtít prodloužit život, tak si tě pošlu pro smrt. Ano, tak to se taky říkalo. Martin Foukal z Dětkovic, u nás se vždycky říkávalo jenom breč, čím víc toho vybrečíš, tím míň vyčůráš. Jinak posílám pozdrav. Martin Foukal z Dětkovic, zdravíme. Martine, děkujeme za zprávu. Helena napsala, kde nic není, ani smrt nebere. Jasně, teď to vypadá, že trošku přiostříme. Naštěstí teda už jdeme do finále. Já se budu loučit a předávat tady mikrofon. Takže je nejvyšší čas, možná to ani nedočtu. Miloš napsal, dostaneš jednou přes hubu, že vys, jo, píp čápa. To napsal Miloš. A Peťa z Prahy ještě, Robine, jedna obligátní hláška, učíte se pro sebe, nebo budete krávám celý život utírat, no víte co, prdele, no, strašná představa, tak jsme se učili, napsala Peťa. Já moc děkuju za vaše zprávy, já říkám, v tom tématu budeme muset ještě někdy pokračovat. Mějte se ode mne pro dnešek všechno a zítra už tady budu, pokud se nepletu a musím si to zapsat do kalendáře a doufám, že to nezapomenu a že to nepopíp, víte co, zítra s Milošem 9:10 tady budeme, takže už od 9 nebo od 9, protože náš polotým Frekvence 1, včetně teda Lubky a Míry, našeho ranního týmu, už budou tu dobu na cestě, budou vyrážet na středeční rádiokem Frekvence 1 směr Lipno, kemping Lipno Modřín, takže pokud i vy můžete dorazit, určitě tam zítra doražte, myslím, že to bude stát za to, co myslím, já to vím, tak se mějte a zítra zase, musím si to připomenout, v 9 zítra tady, jo? V 9, ahoj.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po světě Hollywood.
2: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte stát.

0: budou zprávy už za chvilku.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má pro nás Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne, sněmovna opět řeší dálniční známky, neměly by zdražovat, naopak se změní platnost. Evropská letová agentura doporučila společnostem nelétat nad zeměmi v Perském zálivu. A s komplikacemi počítejte na Pražském okruhu a také D11. Do vládní novely o zmrazení cen dálničních známek by se mohla dostat také pozměňovacím návrhem úprava platnosti jednodenní známky. Platila by 24 hodin od zakoupení, a ne do půlnoci daného dne. Při dnešním úvodním projednávání předlohy ve sněmovně to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik, podle kterého bude taková platnost pro řidiče férovější.
6: Není naším cílem vybírat stále více peněz, ale hospodařit efektivněji a lépe využívat prostředky, které dopravní systém už dnes generuje. Současně se do předkládaného návrhu pokusíme formou pozměňovacího návrhu připojit návrh, který nyní řeší již předložená senátorská iniciativa. Dnešní jednodenní známka je ve skutečnosti kalendářní, její platnost končí o půlnoci bez ohledu na to, kdy si ji koupíte. Nové zavádíme skutečnou 24-hodinovou známku, když si to pořídíte například v jednu hodinu odpoledne, bude platit přesně do jedné hodiny následujícího dne.
5: Vládní novela ruší každoroční valorizaci jejich cen. Za základní roční známku motoristé zaplatí podle předlohy i v dalších letech letošních 2570 korun. Při 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěny prohřešky. Pracovníci se zaměřili na poctivost a prodej alkoholu mladistvým. Tiskový mluvčí inspekce František Kotrba doplnil.
7: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol.
5: Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA doporučila až do 29. července leteckým společnostem, aby kvůli pokračujícím boju mezi Spojenými státy a Íránem dočasně nelétali nad Bahrajnem, Kuvajtem, Katarem, Spojenými arabskými emiráty ani nad vodami Ománského zálivu. Varování souvisí s obavami z možného ohrožení civilních letadel v případě další eskalace konfliktu. Některé aerolinky už své trasy upravily a lety mezi Evropou a Asií se tak můžou prodloužit o desítky minut. Fotbalisté Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku. V Opalenici dnes podlehli 0-2 Wisle Płock. Klokanům nepomohla ani čerstvá posila Pilař. Bývalý reprezentační záložník odehrál první poločas. Po debaklu 0-4 s Lechem Poznaň Pražané podruhé za sebou neskórovali.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes můžou na teploměru na jižní Moravě lidé vidět až 33 stupňů Celsia. Ve zbytku Česka to bude 26 až 31 stupňů. Počítáme s tím, že postupně ale budou přicházet také mračna, oblačnost, přehánky a místy i silné bouřky. Ojediněle i velmi silné. Na východě Moravy a ve Slezsku potom přehánky a bouřky budou spíše až později odpoledne nebo k večeru.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Při výjezdu z Prahy po D11 se zdržíte na D11 na 4. kilometru ve směru na Hradec Králové zhruba asi 15 minut. Další kolona je hlášena ještě stále z dálnice D52 před Brnem ve směru na Brno, a to aktuálně na 18. až 16. kilometru. Zdržíte to potom taky na asi 20 minut ještě na silnici 1/50 ve směru na Uherské Hradiště na 56. kilometru těsně před Uherským Hradištěm. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
8: Je po 14. je úterý 14. července. Přejeme vám hezké odpoledne z Frekvence 1.
0: Přejeme krásný den, 14. červenec. Nechceme nic říkat, jo, ale to znamená, že se nám vlastně první půlka prázdnin překuluje přes půlku.
8: Takže čtvrtina prázdnin je za námi.
0: Nejhorší, že něco překuluje přes půlku.
8: Třeba ležíte na břiše a najednou se vám přes půlku někdo překulí.
0: Já mám takový ta asociace, víte. nechte půlky půlkama.
8: A kdy se ti naposledy někdo překulil přes půlku?
0: No pozor, mně se jednou stalo.
8: Pes.
0: Lehli jsme si do mraveniště.
8: Jejda.
0: No a prostě jsem měla jakoby pocit, ty mravenci ti vlezou všude, že jo?
8: No.
0: Ale vlezou prostě tam, kam normálně nikdo ani pořádně vlíst nemůže, jako.
8: Zadech ty třeba.
0: Přesně. No a já jsem ti pak měla furt pocit, že mě prostě jako šimrá ten mravenec tam. Ale nebyl tam samozřejmě. Ferdu jsem vyndala.
8: Ale pořád mluvíme o oblasti za nechtama.
4: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Radio Frekvenci, na dneska máme 14. června. Možná i někteří z vás mají tu zkušenost, o které jsme mluvili tady v našem otvíráku, takzvaně, což je takový slang tady pro nás. Tedy vy a mravenci.
1: Ano, že vám někam vleze mravenec. Nicméně, já bych to zobecnil, tak jako na hmyz. Taky míváte takový ten pocit, třeba když na psovi najdeš klíště, jo, nebo když po někom leze muška a ty to vidíš, jo.
0: Že ti to začne svědět?
1: Začne vás svědět úplně celý tělo a máte pocit, že to po vás leze všude.
0: Já to teda takhle nemám.
1: Ne.
0: Naštěstí ne, ale dokážu si to představit, protože já zase mívám takovou tu empatii, jakože třeba někdo jí něco kyselýho a mně se udělá úplně jako šoufl z toho kyselýho.
1: Já myslím, že začneš slintat.
0: No, to taky, teďka jen to říkám. Ještě, že nehraju na trubku třeba. No. Ale jako vím, o čem mluvíš, ne? Jak se jako ten člověk jako vlastně má tu empatickou schopnost.
1: Jasně.
0: To je asi jako se zíváním, že jo?
1: Nebo... No, je to prostě nakažlivý, no.
0: No. Takže ty, když vidíš, jak po někom něco leze, tak tě to hned začne
1: tak
0: jako...
1: A jenom se o tom bavíme a svědí mě hlava.
0: Fakt?
1: Se tak jenom potím.
0: Já mám jiný neduch, jo. Já třeba, když teďka, jak jsou lidi odhalený, že jo, když je to teplo, a já třeba jedu...
1: Si představuješ oblečení.
0: Ne, já jsem z toho úplně vzrušená. Ale jsem chtěla říct, že prostě jako je to strašně nechutný, já se omlouvám, ale jako ruku na srdce, podle mě to spousta žen tak má. Prostě přede mnou stála holka, nebo to byl kluk, a měl prostě na rameni takový toho bílého beďáka. Já jsem prostě pořád si říkala, tyhle, já bych mu to nejradši vymlačkala.
1: Já bych zůstal u těch kyselých okurek a trubek s dovolením.
0: Vy se všichni pozvraceli domů. Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, tak nezačali jsme dneska úplně chutně.
1: Ale pozor, jo, třeba tady Markéta mi píše, že má vlastně podobnou úchylku a že to její přítel nesnáší.
0: Takže my se o tom budeme bavit
1: dál. Ne, jako nechci to nějak rozvířovat, ale každopádně si myslím, že opravdu jako je spousta holek, který mají tady ten podobný neduch nebo úchylku a většinou to aplikují na svoje, na zádech svých přítelů. Svýho přítele prostě.
0: Pravdu máš. A je teda
1: Nebav si třeba, zležíš na dece a tam vedle prostě holka.
0: A jednou si ke mně klikne jako nějaká hezká holka.
1: Ne, na tebe.
0: Říká, dobrý den, chcete se seznámit. Ne, prosím vás, já jenom tady něco a začne.
1: Ale ne, ale tak uznej sám, že jsi to jako viděl, že se to děje, že prostě ne, opravdu ta holka se jako přilepí. Já vím, je to nechutný,
0: Já to zažíval od malička, moje matka na to byla úchylná.
1: No, vidíš to, tak ty to máš doma prostě.
0: Takže pro mě je to vlastně jako traumatická věc. Já jsem rád, že o tom mluvíme veřejně, možná se mi uleví teď konečně.
1: No a pokud jste pustili rádio až teď, abyste věděli, o co jde, jo, tak...
0: Tak to nechcete vidět.
1: Je to prostě o vymačkávání pupínku, který jsou navíc, ale na Instagramu jsou normálně profily.
0: A tam ty... Videa.
1: Takový videa. To takhle, profily, který poskytují videa, kdy prostě ten člověk jako dělá tuhle věc z detailu. A podívej se schválně, kolik to má zhlídnutí.
0: Ne, já jsem...
1: Nejsem úchyl sama.
0: Dívat se na to nebudu, ale pozor. My, když jsem hrával divadlo s jednou zájezdovkou, každý zájezd, ty tři holky seděly vzadu a všechny na to čuměly. No. A ještě to komentovali.
2: Léto. V rytmu. Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Půlové zprávy před námi. Po půlových zprávách nás čeká příběh.
1: Ano, pravda nebo blábol, tedy něco, co se buď stalo, nebo se to nestalo, to se vždycky ukáže až na konci.
2: Hezké odpoledne. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Británie a Evropská unie dnes formálně podepsaly smlouvu o statusu Gibraltaru, což je britské území na jihu Pyrenejského poloostrova. Dohody ohledně vztahu s Gibraltarem se podařilo dosáhnout loni v červnu. Ceny pohonných hmot po ukončení státní regulace vzrostou. Cenový skok bude podle analytiků patrný hlavně u nafty, která může příští týden zdražit až o 3 koruny. O desítky haléřů ale podle nich poroste i cena benzínu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A pojďme ještě na silnice, stále se zdříte na dálnici D52 ve směru na Brno. Mezi 20. a 16. kilometrem je kolona na minimálně 20 až 25 minut. Další kolona je na dálnici D2 u Brna, 11. až 5. kilometr, tam to je zhruba na čtvrt hodiny. Průjezd samotným Brnem po D1 je momentálně se zdržením asi 5 až 10 minut kolem 196. kilometru. Stále ještě platí, že je kolona i na dálnici D11. Při výjezdu z Prahy na Hradec Králové od 4. kilometru je tam zdržení na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1 a pravdivé anebo smyšlené příběhy. O to tu jde téměř vlastně každý všední den. A ne téměř vlastně každý všední den, pokud teda není státní svátek. To máme jenom pravdivé příběhy. A jeden takový příběh nabídneme za chviličku.
0: Ano, bude z tábora, konkrétně ze skautského tábora. A protože skauti vždycky mluví pravdu, tak to bude samozřejmě pravda.
1: Takže nuda.

0: Máte frekvenci 1, je čas na pravdu či na blábol a dneska, jak jsme slibovali, to bude příběh ze skautského tábora.
1: Pojďme na tábor, je že období, kdy děti vyráží na tábory, rodiče jsou šťastní, že se jich zbaví na týden, dva, tři.
0: Ano.
1: Blbý, když volají doma, mobil, tady, nechci být.
0: No, dřív se posílali pohledy a ten pohled přišel domů třeba po třech dnech, že jo, tam byly ty vzkazy, mami, mě to tady nebaví. Dneska vezmou telefon a volají a pruděj, že jo.
1: Nesmí.
0: Zakazujou.
1: Pozor, ne? Jsou normálně tábory, dokonce jsem teď slyšela, že jeden tábor kvůli tomu zrušili, že dětem zakázali mobily, že jim jako vlastně během toho třítydenního pobytu zakázali ten mobil vůbec použít. Ne, že jako, že
0: a
1: dobře,
0: kvůli tomu zrušili tábor,
1: no,
0: jo?
1: Protože se děti odhlásili.
0: Dobře.
1: Smutný.
0: No, pojďme na skautský tábor, tam mají děti jiné starosti, než koukat do telefonu.
1: Jak zapálit les třeba.
0: A nebo jak rozeznat kukačku od žluvy, že jo? No, podle peříčka. Každopádně.
1: Podle zvuku.
0: Ne, podíváme se na jeden český skautský tábor. Stalo se to loni. Mm-hmm. Jo? Na jednom skautském táboře začaly po nocích mizet kolíky od stanu.
1: Nejhorší je zakopnout v okolí od stanu.
0: No jasně. A to se vám stane v jakýmkoliv táboře. Co v táboře? Ve stanovém městečku na Festiáku.
1: No,
0: tam je to hned, no. Když se vracíte ve 3 ráno. Každopádně, takhle několik nocí za sebou se od stanů začaly ztrácet kolíky. A teďko ty děcka si říkali, to bude nějaká táborová hra. A mysleli si, že jako vedoucí na ně mají nějakou hru typu Zelená příšera, jako byla třeba v Hoších od Bobří řeky a tak dále. Nic takového.
1: Jako že legrace a
0: no.
1: Pozor.
0: Nic takového. Jednoho dne se ty kolíky našly kousek v lese za táborem a byly tam vyskládaný takhle jako na hromádce ty kolíky. A ty děcka samozřejmě jako nadšený, a přišli jsme na stopu, bude to nějaká hra, jenomže ty táboroví vedoucí měli jako poradu kvůli tomu, že nikdo nevěděl, kdo to dělal a proč by to dělal. No a jeden z těch táborových vedoucí, on měl nějakou jako psychickou nemoc, že jako krátkodobá paměť mu vynechávala.
1: Jo.
0: Jako jinak byl v pohodě, ale krátkodobá paměť špatná. A on byl trošičku jako perfekcionista a nelíbilo se mu, že ty kolíky jsou zatlučený na křivo místo rovně.
1: Takže on nejenom, že krátkodobá paměť, ale autista.
0: No, to trošičku svým způsobem. A on ty kolíky prostě jako vyndal s tím, že prostě druhý den je zatluče tak, aby byly rovně.
1: Jasně.
0: Když měl v noci hlídku.
1: Jasně.
0: Jenomže pak na to zapomněl, že jo, ty kolíky. A že vždycky je dával na stejný místo.
1: To
0: je všechno. Tak co myslíš?
1: Takže to je prostě příběh o člověku, který je úplně padlý na hlavu.
0: No ano.
1: Takže to je pravda. Jana a Vojta
0: na frekvenci 1. Jo, a takovýho člověka by nechali, aby vedl dětský tábor, jo?
1: No, jde to. To je klidně. Pak začne rovnat ty děti.
0: A bude je zatloukat rovně. Prosím vás, byl to úplný blábol.
1: Škoda.

0: Frekvence 1 a Coca-Cola i dnes vyrazila za vámi.
1: My celý tento týden společně s kolegou Tomášem Fílou vlastně děláme radost. On za vámi vyráží s naloženým autem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak ten vyhraje.
0: A vyhraje nezbytnou letní výbavu, což je třeba plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky třeba voucher, a to do restaurace Foodmark za 500 korun.
0: No a když Coca-Cola, tak pořádná zásoba nápojů Coca-Cola.
1: Tome, kde jsme tě dnes měli a kde tě máme? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravíme z Hlučína, kam jsme dnes opět dorazili s velkou kupou letních cen. Plážová osuška, plážová taška, sluneční brýle, voucher do restaurace City Food Marks a k tomu ještě plato nápojů Coca-Cola. Tak tohle všechno sebou vezu a tím, kdo to dneska získá, je... Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, já se jmenuji Šimon.
2: Šimone, my vás zdravíme, co jste dělali, když jsme hlásili, že přijedeme sem do Hlučína.
3: Zrovna jsem byl ráno v práci, asi o 7:30, a tak jsem si říkal, Hlučín, teď to je blízko, tak 4 minuty autem, tak jsem sedl do auta a říkám si, musím toho využít.
2: No a vyplatilo se, všechny ty ceny, o kterých jsem mluvil, jsou vaše, takže tady je máte.
3: Děkuju moc a hlavně využiju teda ty brýle, já jsem si chtěl zrovna koupit, nedávno se mi rozpadly, teď už nemusím takové stylové, bambusové, tak hezké, děkuju moc. A tu Coca-Colu taky využiju, protože že jo, chystáme nějaké letní akce, grilovačky, znáte to, takže tak.
2: Znám, vzpomínám si na to, ale nic nemáme. Mně nikdy nic nezbyde, všechno rozdáme. V každém případě jste to slyšeli sami. Dnes jsme přivezli spoustu radosti do Hlučína a ve čtvrtek budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a pro dnešek se se Šimonem loučíme. Tak ahoj.
3: Tak ahoj a děkuju, Frekvence 1. Poslouchejte.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
1: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Food Marks.
0: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

0: 15. hodina před námi i po 15. na frekvenci 1. Samozřejmě spousta skvělé muziky. Co máme nachystáno?
1: Eda Sheerana. Také Lucku Bílou. Už se chci řvát, chci radši zpívat, a hvězdy se tím. A nebo třeba Sophie B. Hawkins. A taky budou zprávy za chvilku.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Jaké byly prázdniny vašeho dětství?
4: Třeba herečka Jitka Smutná vzpomíná na, pozor, podnikové rekreace.
2: A bude tady s námi zítra ráno.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Finanční gramotnost Čechů se druhým rokem po sobě zlepšila. Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami a kolony jsou ještě stále na D11 i D1. Finanční gramotnost Čechů se druhým rokem po sobě zlepšila. Podle České bankovní asociace letos dosáhl index 58 bodů ze 100, loni jen 57. Nejlépe si vedli lidé ve věku 50 až 64 let a vysokoškolsky vzdělaní. Největší meziroční zlepšení pak zaznamenali mladí lidé ve věku od 18 do 34 let. Šéf komunikace bankovní asociace Radek Šalša k tomu řekl.
8: Finanční gramotnost v Česku se zlepšuje už druhým rokem v řadě, ale lidé tápou v tom, jak se zajistit na důchod a jak se na důchod připravit. My jsme proto připravili přehlednou platformu na adrese máš-to-spočítaný.cz, kde si lidé můžou jednak spočítat, kdy půjdou do důchodu, kde si můžou spočítat, kolik v tom důchodu budou brát peněz od státu a kolik jim bude chybět do toho jejich požadovaného životního standardu.
7: Finanční gramotnost je schopnost rozumět penězům a správně s nimi hospodařit. Zahrnuje například orientaci v půjčkách, spoření, investování, sestavení rodinného rozpočtu nebo posouzení finančních rizik. Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami. Budou trvat déle, ale na severovýchodě budou slabší než čekali. Více řekne Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Současná výstraha prodlužuje platnost výstrahy před velmi silnými bouřkami až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus. Nejvyšší zátěž předpokládáme v úterý odpoledne v nížinných oblastech Čech a v Polabí a na jižní Moravě.
7: Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turné ve Wimbledonu, ale také autogramiádu nebo vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila Karolínu Muchovou. Zítřejší zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie určí druhého finalistu mistrovství světa. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Souboj dodává na výbušnosti i rivalita obou zemí z 80. let. Soupeři se ale chtějí soustředit jen na fotbal.
3: Frekvence 1. Počasí.
7: Jak už bylo řečeno, tak očekáváme, že do Česka dorazí bouřky, místy můžou být i silnější, na Moravu a do Slezska dorazí až o něco později, na večer. Teploty do té doby ještě budou kolem 33 stupňů Celsia na jižní Moravě, v noci potom klesnou na 18 až 13 stupňů Celsia a také v noci čekáme déšť, přehánky a místy i bouřky.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
7: Na dálnici D1 se stále zdržíte při odjezdu z Prahy na Hradec Králové a to mezi 4. a 8. kilometrem asi 15 minut. Kolona je taky před Brnem ve směru od Vyškova. Na 15 minut je zhruba začíná na 209. kilometru. No a ještě poslední kolona, před kterou vás budu varovat, je na Pražském okruhu od 13. po 20. kilometr. Zdržení tam je do 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje opět Janě a Vojta.
1: Máme krátce po 15. hodině a vy jste stále s rádiem Frekvence 1. Děláte samozřejmě dobře, hlavně nevlazujte.
0: Ještě abyste byli s jiným rádiem.
1: My vás naladíme na tu letní atmosféru. Ty jsi zmiňoval příběh Pravda nebo blábol a tam padlo samozřejmě téma tábory.
0: Ano.
1: Což si myslím, že je něco, co téměř každý okusil, i když vlastně pozor, já mám kolem sebe taky lidi, kteří v životě na tábor nejeli.
0: A podle mě přišli o jeden ze základních stavebních pilířů dětství a puberty.
1: Aspoň jednou. Aspoň to okusit.
0: No.
1: Buď bude líbit, nebo nebude líbit. No, jako myslím, že by to každý měl jednou zažít. No a my jsme teď šli nedávno na procházku a tam právě kolem Klášterce je strašně moc jako takových skupinek. Podle mě tam je taky buď někde nějaký místní tábor nebo příměstský tábor a hráli tam nějakou hru. Yeah. A já jsem úplně jim záviděla, šli tam po nějakých fáborkách, skákali tam různě přes nějaký jako překážky. A já jsem si tak říkala, jo, abych taky klidně jel na tábor. Ale já bych tam nechtěla jít jako vedoucí, abych tam chtěla jít jako
0: praktikantka jenom.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
10: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Pojďme, přátelé, dělat radost. Pojďme jednomu z vás proplatit účtenku.
1: Zkusíme zavolat Evě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: A kam voláme?
1: Voláme do České Vsi, do ulice Polska.
0: Česko, to je výborný. Snad budeme mluvit česky. Já třeba polsky skoro vůbec nerozumím.
4: Prosím.
0: Dobrý den, Evi. Které rádio platí za vás?
4: Na Frekvence 1.
1: No samozřejmě.
0: Je to správně.
4: Ježíš, to je super. To jsou zrovna na návštěvě v nemocnici.
0: Je, tak my vás nebudeme dlouho zdržovat. Ne. Jenom nám vysvětlete, Česká Ves, kde je Česká Ves?
4: Česká Ves je u Jeseníku.
0: U Jeseníku.
1: U Jeseníku.
0: Aha.
1: Tak
4: jo, jsme měli ty povodně v roce 24.
1: No.
0: Ty velké. Tak to je 20 let zpátky, to už není ani pravda.
1: 24, to je dva roky zpátky.
0: Jo, pardon, já jsem rozuměla, 2004.
1: Jak to přišlo na konci léta.
0: A
1: v podstatě jsme jako online sledovali, jak se vám to tam jako boří pod rukama, to bylo šílené.
4: Jo.
1: Ale tak doufáme, že už je všechno v pořádku, je tam znovu krásně, protože jeseníky jsou nádherný.
4: Už to opravuji, ano.
1: A teď nám řekněte, za co jste utrácela.
0: Teď uděláme krásně my vám.
4: Já jsem tam toho měla strašně moc.
0: Tak naznačíme.
4: Měla nějaké dárečky pro děti, nějaké oblečení.
1: Něco na štíhlou postavu, tady máte napsáno.
0: Čokoládu.
4: Něco? Čokoládu. No, tak to byly nějaké vitamíny, nebo
1: ne,
4: nějaké...
1: Ne, já tady vidím osobní váha.
4: Osobní váha.
0: Vy jste si pořídili váhu, no to je krásný.
4: Jo,
0: a kolik stála?
4: Jo.
0: Víte? Tušíte?
4: Kolem 700.
1: Stála 639,20.
0: Tyhle peníze vám Frekvence 1 vrátí. Tak,
4: tak jo,
0: moc
4: super,
0: gratulujeme.
4: Děkuji.
0: Mějte se krásně, co daří.
4: Taky.
0: A
4: jo, děkuji moc. Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1. My jsme v téhle hodině, nebo respektive pravdou či blábolem, jsme otevřeli vlastně bez díky takové téma tábory. Já jsem si vzpomněl na jednu disciplínu, která byla na táborech vlastně vždycky žádaná a nesměla chybět. Stezka odvahy.
1: Takže noc?
0: No, noc. Pouť lesem, vycpaný mrtvoly prostě na větvích.
1: Jako vycpaný mrtvoly, co jste to měli za tábor?
0: Ne, ne, prostě oběšance, že? Ale to je strašně jednoduchý.
1: Jako když se dělá třeba čarodějnice, no, tak udělali takovou.
0: No, jasně. Já vám poradím, to je vlastně hrozně jednoduchý trik.
1: Silonky.
0: Ne, úplně stačí nějaká tyč.
1: Nikoho zabít. promiň, pardon, to se nehodí.
0: To se na dětském táboře opravdu nehodí.
1: To se jako dětským táborům upomňu.
0: Ne, úplně stačí jako balón nebo něco kulatýho a násada od koštěte.
1: Aha, jo.
0: Na to nasadí.
1: Ono to vytvoří ten stín.
0: No, ale hodíš přes to prostěradlo. No. To uvážeš vlastně jako pod tím krkem. Necháš to na zemi rozprostřený a když jdou ty děti kolem, tak to musíš mít někde přehozený provaz a vytáhnout to a ono to udělá toho ducha nahoru.
1: Já jsem se vždycky strašně bála.
0: To je úplně skvělá věc.
1: Já jsem se vždycky tak strašně bála. Pro mě to bylo vlastně úplně traumatizující. Já jsem vlastně svým způsobem...
0: A počúrala ses někdy?
1: No, teď jsem to chtěla říct. Já jsem spíš takový posera.
2: Jana Knížková a Vojta Effler. Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Lucie Bílá. Jestli vás dneska někdo nebo něco zlobí, dejte si hned moje dobrý kafe a uvidíte, bude vám prima. Hezký den s Frekvencí 1. Už

0: Arena.
1: Na frekvenci 1 nabídneme zprávy po zprávách. Přátelé, samozřejmě zaměříme naši energii taky na to počasí, protože v létě je to počasí to nejdůležitější. Podle toho se vlastně dá docela dobře plánovat, kam budete na dovolenou. Ale víš, co je blbý, když už teda mluvíme dneska o tom táboře,
2: no.
1: Tak tábory se plánují někdy, kdy třeba únor, březen.
2: No. A nevíte, jako, jaký bude počasí.
1: No. Nevíš, no.
2: Každopádně, co se týče táboření, já si myslím, že je dobrý, když na tom táboře to děcko zažije úplně všechny možný druhy letního počasí. To znamená hic, bouřku, chladno a déšť,
1: vítr. Mráz, sníh, závěje, no, prostě, jasně. Jako ať je to
2: pestrý. Útok medvědů.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Hezké odpoledne. Zahraniční dovolená vyjde letos z Čechy v průměru na 21 000 korun na osobu, podobně jako loni. Za českou dovolenou pak plánují zaplatit asi polovinu. Vyplývá to z průzkumu NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Polský premiér Donald Tusk dnes řekl, že je velmi nepravděpodobné, že se podaří míru na Ukrajině dosáhnout brzy a že očekává, že Rusko se bude konflikt snažit protáhnout alespoň do zemi. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml, který strávil poslední 4 sezóny v zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku.

0: Co tentokrát předpovědí počasí na středu. Ve středu se také během odpoledních hodin mohou místy vyskytnout velmi silné bouřky. V nich nebudou chybět přívalové srážky o intenzitě kolem 35 litrů na metr čtvereční, nárazy větru o rychlosti 70 km za hodinu a velmi ojediněle očekáváme také kroupy. Buďte ve střehu. Den ale přinese hodně proměnlivý charakter počasí. Zpočátku dne oblačno až zataženo, místy s deštěm, během odpoledních hodin i s bouřkami. Během odpoledne a zejména potom během pozdního odpoledne může být ale přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví do 29 stupňů Celsia. Naši pocitovou teplotu ale opět bude velmi výrazně zvyšovat vlhkost vzduchu. Typický červencový den.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Nevím, jestli zůstat ještě u táboru. Možná se k tomu čase můžeme vrátit. Já jsem spíš ten našel velmi zajímavý příběh jedné dámy, která si udělala takový řekněme, seznam na stáří.
2: Ježiši.
1: Ne, mně se to jako hrozně líbí, že to není o tom, jak takovej ten to-do list.
2: No, ale vyhledáš si dobrý domov důchodců. Ne. Kde vám udělají lední zuby.
1: Najdeš si tam kamarádku. A ošetřovatelku bude štípat zubama do zadku, když bude kolem.
2: Ne, tomu se nesmíme smát, to je takový téma, který je pro mě strašně citlivý. Já jsem zjistila, že jsem jako citlivá na stáří, nebo jako vždycky, když vidím nějakého...
1: Bude to horší.
2: No, že co se týče mě, to ještě čas, jo, ale prostě nějak mě to dojímá, no. No, tak to, co patří na tento seznam?
1: Ne, ona právě nemá to-do list, ale spíš not to-do list.
2: Not to-do, nebo don't to-do.
1: No, takže to bychom si mohli za malou chvíli probrat podrobněji.
2: Jo, takhle, ne teď, jasně, tak si na to počkejte.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Pojďme si povídat, přátelé, na takové pěkné téma, a to je stáří.
1: No, ono to...
0: Můj kluk vždycky říká, já se ničeho nebojím, jediný čeho se bojím je stáří.
1: No, hele, my jsme o tom vedli debatu. Jako, že jsme si říkali, že třeba až náš mladý dostuduje střední školu, až půjde někam do svého bytu, tak my bychom mohli. A moje manželka se na mě tak podívala a říkala, cítíš z toho tu depku? A já říkám, jakou depku, teď to budou nejlepší léta
0: právě,
1: našeho života.
0: Že už jako můžeš.
1: No, ale ona právě říkala jenom, že potom už bude jenom tohle a nic.
0: Ne, to tak vůbec není.
1: Já jsem
0: není.
1: Jí říkal, že je fatalistka.
0: No jasně.
1: A že by se měla jako... že by se měla těšit na to, co přijde, a ne se toho bát.
0: Jo, počkej, než se dostaneme k tomu seznamu, tak když jsi tohle zmínil, tak jenom chci říct, že jsme si právě nedávno povídali jako s kamarády o tom, jak se to jako posunulo, že se fakt potkáš se skupinkou lidí ve vyšším věku 80+, a oni jsou prostě oblečený ve funkčním prádle, jdou si tu túru.
1: To je přesně ono, dřív vás mlátili holema v tramvaji a dneska jezdí kolem vás na kole tak rychle, že jim nestačíte.
0: No, sednou si prostě do kavárny, dají si skleničku prosečka, umí si to užít. Samozřejmě ne všichni, ne všem to zdraví dovolí, ale neviděla bych to jako to úplně nejhorší období svého života.
1: Naopak můžete si to udělat ještě lepší, tím, že si napíšete seznam věcí, který už v životě nebudete dělat.
0: Už v životě neuvidíte.
1: Ne, třeba jedna dáma z Británie, ona je jako influencerka trošku, jo?
0: Aha.
1: Díky tomu, co začala dělat. Možná ji znáte jako Pinky Nell, tak ona je babička z generace boomerů, ale se šťávou, jako sobě říká.
0: Aha.
1: A k 70 nám si dala ten not to do list, to znamená seznam věcí, který už v životě nebude dělat.
0: Co tam patří?
1: Protože jí to celý život obtěžovalo a teď se od toho chce konečně odpoutat. Třeba, že už se nikdy nebude depilovat, si tam dala, jo?
0: To je dobrý, no.
1: Nebo skončila s tangy a podprsenkami.
0: Podprsenky bych taky vyřadila ze šatníku.
1: Podpatky vyřadila z pochopitelných důvodů. Přestala si barvit vlasy. Nesedá za volant. To si myslím, že je dobré předsevzetí. No.
0: To je pěkný seznámeček.
1: No. A potom tady má, že prostě už nikdy lidem nebude lhát a kdyby jí to mělo stát přátelství, tak vždycky bude upřímná.
0: Něco na tom je, Něco na tom je. Nevím, jak to zakončit. Ne. Napadá mě nějaký takový jako debilní fór, ale vzhledem k tomu, že se to týká toho stáří, tak to bude prostě tentokrát bez fóru.
1: Ne, já si...

0: Posloucháte Frekvenci 1. Mně se strašně líbí, že se poslední dobou čím dál tím více ve společnosti objevují pozitivní zprávy.
1: No, to jsme říkali, že jo? No. Na internetu, nebo respektive na Instagramu, na sociálních sítích si lidi cíleně dělají profily a v rámci těch profilů tě informují o tom pozitivním, co se ve světě děje.
0: Ale já myslím, jako, že i v reálném životě pak se to samozřejmě objeví na těch sociálních sítích. Jo? Já jsem objevil, někdo vyfotil, a je to ze Slovenska. Což vlastně jako vás...
1: To nechápu.
0: Ne, ono vás to vlastně hrozně potěší, že u těch sousedů je to taky vás aspoň jako na pár místech v pořádku.
1: Jako je, samozřejmě.
0: Tam někdo v paneláku na dveře vylepil papír tohoto znění. Poslouchejte. Vážení sousedé, když je teď moderní doba a každý moderní člověk má všechno potřebu komentovat nebo řešit, rozhodl jsem se i já být moderním člověkem. Nefiguruju na sociálních sítích, musím se realizovat tímto způsobem. Momentálně mi absolutně nic nevadí a měl jsem skutečně krásný den. Děkuju, že jsem mohl i já.
1: Ale víš, co je na tom blbý?
0: Ne.
1: Nebo respektive moc to nevypovídá o Slovácích, když je to v češtině, že jo?
0: Ne, já jsem to přeložil.
1: Jo, ty umíš přeložit.
0: Já jsem Duolingo.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Přesně v 16 hodin.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
6: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Elektrárna Temelín zřejmě bude sloužit mnohem déle, než se plánovalo. Opoziční poslanci vyzývají Filipa Turka k rezignaci kvůli dopravní nehodě. A se zdržením počítejte na dálnici D11. Další významný okamžik české energetiky přišel. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho déle, než se původně plánovalo, až do 80. let tohoto století. Na místě byl i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
8: Prosto neuvěřitelná zpráva, která jasně ukazuje, že jádro má velkou perspektivu, že to je stabilní zdroj a že zdroj bez kterého by se Česká republika těžko obešla. Vzpomínám si, jak jsem před 6-7 lety v Evropské unii přesvědčoval tehdejší komisi, že budeme investovat do dalších jaderných bloků. Vzpomínám si, jak se nám všichni smáli, když jsme přišli s novým jaderným energetickým programem. Dnes všichni tvrdí, že to je nepochybně zdroj budoucnosti a tvrdí, že udělali chybu. A je dobře, že Česká republika, ať zde byla vláda jakákoliv, držela linii nových a původních jaderných bloků.
7: Letos elektrárna dokončuje přechod na delší palivový cyklus. Pokračuje modernizace řídícího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Chorvatská policie zatkla 2 Čechy podezřelé z toho, že nevrátili majiteli tašku s velkým množstvím peněz. V tašce bylo 45 tisíc eur, tedy v přepočtu asi 1 100 000 korun, kterou našli na ostrově Lošin.
9: Dvojice 27-letých Čechů je podezřelá z trestného činu z pronevěry. Tašku značky Louis Vuitton našli muži v pátek večer na zemi ve městě Malý Lošin. Kromě víc než 45 tisíc eur v ní byla taky peněženka a další osobní věci majitele. Češi teď čelí obvinění, že si veškeré peníze ponechali pro sebe. Chorvatská policie, která Čechy i s taškou vypátrala, navíc zjistila, že v ní chybí 6 100 eur, tedy asi 148 tisíc korun. V pondělí soud v Rijece rozhodlo vzetí obou Čechů do vazby. Kauce stanovil na 77 700 korun. Podle portálu Burin Češi popírají, že si chybějící peníze přisvojili. Vládě Jakub, Frekvence 1.
7: Opoziční politici vyzývají poslance Filipa Turka k rezignaci na poslanecký mandát i funkci vládního zmocněnce, a to kvůli včerejší nehodě v centru Prahy. Jeho Mercedes se střetl s nemocničním vozem převážejícím biologický materiál, který skončil na střeše. Řidiče převezli záchranáři do traumacentra. Nově zveřejněné záběry z bezpečnostních kamer naznačují, že Turek vjel do křižovatky odbočovacím pruhem ve chvíli, kdy ostatní auta zastavovala a dávala přednost nemocničnímu vozu se zapnutými majáky. Přesnou příčinu a míru zavinění ale dál vyšetřuje policie. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale zase vyhráli poslední dvě vzájemné utkání.
10: Frekvence 1. Počasí.
7: Dnes v noci do Česka přijdou opět bouřky a také přehánky. Místy tyto bouřky můžou být i velmi silné. Na Moravu a do Slezska dorazí o něco později až k večeru. Teploty v noci potom klesnou na 18 až 13 stupňů Celsia a také zítra počítáme s tím, že bude nad Českem bouřit a pršet.
10: Frekvence 1. Doprava.
7: Kolona je stále při výjezdu z Prahy po D11 ve směru na Hradec. Zdržíte se tam asi 15 minut. Komplikace jsou ještě před Brnem na dálnici D1 ve směru od Prahy na 187. kilometru a tam je zdržení taky zhruba na čtvrt hodinky. Hustý provoz ještě stále panuje i na pražském okruhu směrem k letišti. Je to tam zhruba na 10 minut až po 20. kilometr. Tak pevné nervy a teď pokračuje ještě jednou Jana s Vojtou.
11: Je po 16. hodině. Teď jsem chtěl něco říct a já jsem to úplně...
12: Vypadlo ti to.
11: Vypadlo mi to.
12: No, to je takový ten
11: to nebylo důležité.
12: To je takový ten prázdninový mod. Já totiž občas, když mám jako dovolenou, no, nebo když je to léto, když jsou ty prázdniny, tak já mám normálně stav, že si nemůžu vzpomenout na některé slova. Ale na slova třeba typu, já nevím, třeba sloveso existovat. A já jsem si nemohla vzpomenout na slovo existovat. A nebo mě to hrozně jako nutí mluvit sprostě. Nebo nutí. Nenutí.
11: Ale líbí se ti to,
12: vej. To prostě přijde dobrý.
11: Sakr.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Přátelé, dneska je 15.
1: 14.
0: Dneska je 14.
1: 15. Zítra je Radio Camp.
0: Pardon, zítra je Radio
1: Camp. K tomu se dostaneme ještě.
0: K tomu se dostaneme, protože my vás budeme samozřejmě zvát. Ale teď pojďme trošku z jiného soudku. Ne.
1: Já jsem nedávno, bylo zrovna ten den, nevím, který den to bylo, ale bylo zrovna hrozný horko. Pár dnů zpátky, týdnu, to je jedno. Ale bavil jsem se v obchodě s jednou prodavačkou. Oni tam měli hrozně příjemně. Jako oproti tomu, jak bylo venku, kde člověk fakt dostal tu facku vedrem, tak v tom obchodě bylo opravdu příjemně, ale nebyla tam zima. Měli to hrozně hezky vyklimatizovaný. A já jsem jí říkal, že jako, že jim to závidím, tohle počasí. A ona říká, jo, pojďte se mnou do skladu. No, já jsem říkal, co mi to navrhujete, jo. Ale říkala, že...
0: Jako já bych šela, ale že například.
1: Ne, říkala, že jako není všechno zlato, co se vzpětí. Nicméně, líbilo se mi, ona potom říkala, že samozřejmě jako, že jsou místa, kde to vedro mají taky, ale že jako vedení se o ně hrozně hezky stará, aby náhodou prostě jako se jim nepřehřáli v tom provozu a že jim třeba i dávají vodu a minerálky zdarma.
0: To jsme řešili, že? No, ty
1: nedávno jsme to řešili. A já jsem byl vlastně jako hrozně rád, že to v některých firmách, které působí, když to řeknu tak jako aktivisticky, vykořisťovatelsky, to znamená, že tam lidi dělají za pár korun a dřou od rána do večera, takže se o ty lidi umějí postarat, to je skvělý.
0: Já bych teda odbočila úplně od tohohle vážnějšího tématu a spíš bych se vrátila, co se týče toho prostředí v těch obchodech. Pamatuju si naši návštěvu v Americe. Prostě v Americe na Floridě je v létě samozřejmě hrozný vedro. A je tam vlastně i strašný dusno, tak jako takový to divný vlhko, jak se ti jako blbě dejchá. A přijdeš do obchodu a je tam prostě třeba 15 stupňů, je tam hrozná zima. Takže lezeš z extrému do extrému. Oni jsou na to zvyklí, oni prostě, to vidíš, přijedou před obchodák, berou si ty bufy, že jo, ty svetr, čepice, rukavice prostě a jdou nakupovat. Já to trošku jako samozřejmě přeháním, ale je to tak, že když se jde nakupovat, tak se prostě musíš oblíknout. Já to dokonce teď pociťuju i v jednom obchodě, právě v jednom hypermarketu, kam chodíme nakupovat. Já vždycky, když vím, že tam jedu prostě pro něco, tak já se musím oblíknout. Mě tam taková zima, mě tam je fakt zima. A já si říkám, že ty lidi, kteří jsou tam na těch 8-hodinových šichtách, vůbec nemůžou během těch 8 hodin vědět, že venku je prostě napadnutí. Já se divím, že jim nepadají jako nemocí, víš, že já se prostě divím.
1: Třeba tam i spěj.
0: To si teda
1: aby
0: jako
1: zůstali aklimatizovaný.
0: Jako, nebo si na to zvykneš.
1: No jasně, no.
0: Víš, jakože to tělo se fakt jako na to adaptuje.
1: Máme jednu kolegyni tady u nás v rádiu, která, my jsme totiž spolu začínali na jiném rádiu. My jsme se potkali tady na Frekvenci 1. A já to řeknu.
0: Řekni to.
1: S Romanou Navarovou.
0: Jo.
1: A když bylo venku 35 stupňů, tak ona si vždycky ve studiu nastavovala 16. S tím, že jí to vyhovuje.
0: No. Tak je prostě ona žila podle mě pár let na
1: Frekvenci. Ne, to je Příbram, to je jiná liga.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Přátelé, máme pro vás zprávy. Po zprávách soutěž, ve které půjde o peníze, a připomenem to a připomínat budeme i v létě, i během prázdnin můžete ty peníze získávat.
1: Prostě poprvé o zprávách budeme hádat poslední slovo, tak se na to připravte.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: Hezké odpoledne. V Dyji na Břeclavsku nad ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Informace o úhynu uvedlo na webu Povodí Moravy. Státní podnik sleduje situaci v řece pod Novomlýnskými nádržemi až po Břeclav. Ministr zahraničí Petr Macenka chce podporovat ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Řekl to dnes při zahájení česko-izraelského podnikatelského fóra po boku svého izraelského protějška. Předov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona při výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové po D11 se ještě zvětšila. Aktuálně v ní necháte přes 20 minut a začíná na 2. kilometru. Končí zhruba na 8. kilometru. A stále se zdržíte taky před Brnem na dálnici D1 na 184. až 197. kilometru. Tam je to asi na čtvrt hodiny. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
1: 257-409-999 je číslo sem k nám do studia a když se dovoláte, můžete vyhrát peníze.
0: Ano, peníze budete ale moc vyhrávat taky zítra třeba na Radiokempu, což bude face to face, ale o tom až později.

0: tady 320 let starý song. Velké
1: hlavy, frekvence. Boží bojovníci.
2: Je to 26 rokov stará pesnička a úprimne poviem, že bolo veľmi ťažké urobiť nápovedu k tej dvojslovnej pesničke.
3: Moment, takže my máme podľa tvých nápoved typovať název té písne. Dobře.
2: Takže, skúsime. Tu sú nápovedy. O vaši nabídku nemám zájem. Vaše služby momentálně nevyužiju. Naschledanou. Omlouvám se, ale náš čas je omezený. Opravdu se musíme rozloučit. Máte šajnu?
4: To bude něco o lásce.
1: Nic není. Vůbec.
2: Je to právě, že pesnička o politice.
4: Politice.
2: O politice.
3: Děkujeme, vypadněte.
2: No, ale to nebylo takto. Ten název byl jiný.
3: Ale jsou to vanastovky.
2: Ty
1: jo, tak to bych si nespomněla.
4: Jak se to bude?
2: Neděkujem, vypadněte.
1: Vypadněte. Ano. Neděkujem, vypadněte.
3: Takže já to vím, jenom jsem to nevěděl.
2: Bol to hit, ale strašně zapadl a je to škoda.
3: Je to škoda. Víte, co je zvláštní? Ta píseň je 26 let stará a dá se pouštět furt. No,
4: a já vám řeknu, na kterou stranu to bylo. To byl Zeman a ČSSD.
2: Tak,
4: Špidla, přesně, vidím to tam.

0: dneska by nám Karel Bot...
1: Bot? Dneska by nám Karel Gott Bot.
0: Jo. A bylo by mu 87.
2: Mohli se potkat.
0: A to si představte, že mě v tomhle rádiu za tohle platí.
3: No, otázka ťažká, to musíte vědět. Mohl si Karel Gott zaspívat duet s Emou Destinovou? Stretli se oni dva a mohli se?
4: To je těžký.
1: To je fakt těžký, jo.
3: Ne?
4: Ne.
1: Já si taky myslím, že ne.
3: Ne?
1: Ne.
0: Tak když se Bobák takhle divně tváří.
1: Tak ne.
0: Tak ano.
3: Já se rád hrajem na debila.
1: Právě, takže nie.
0: Ale takže, to.
1: Takže nie.
3: Ona zomrela v roku 1930 a on se narodil až o 9 rokov, takže no, nie.
1: Nie.
5: Nahoj, krávně vášní vedá mě, pan jsem za trofej.
3: Hej, hej.
5: Tvrdila pevně, přijdu tě levně, nezoufej.
1: Oh, yeah. Karel Gott nám bot.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále. Para, para, para, para. Tak to, ochutnáme Kinder vajíčko.
1: Já si opravdu někdy připadám jako Kinder vajíčko. Ne, že bych byl tak sladký, ale někdy nevím, jaká hovadina ze mě vypadne.
2: To se vám chtěl říct, všimli jste si, že já mám tady na čele takový, jak se mi dělají tady ty...
3: Mě rozjíždí se ti lepka.
2: No, a vidíte to, já to mám takhle, vypadám přesně jak ty hračky z Kinder vajíčka. Jestli mě zastavit.
1: Říkáš, že ty nějak žloutneš, žloutneš.
3: Mějte se moc krásně, ahoj.
0: Dobrý dopadopí.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Láďaku.
8: Krásný dobrý večer, další významný okamžik české energetiky je tu. Temelín by měl fungovat do 80. let tohoto století. Nejen Pražané by se měli zkontrolovat to, co mají v bazénu, a Babiš bude řešit Turkovu nehodu. Ještě jednou pěkný večer s datem 14. července. Další významný okamžik české energetiky je tady. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho díl, než se původně plánovalo. A to až do 80. let tohoto století. Na místě byli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
9: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie. Za další je to nepochybně dobrá zpráva i pro český průmysl, protože prodloužení znamená rovněž další investice, které budou přibližně na úrovni 5 až 6 miliard korun ročně. Hovořím pouze o Temelínu, což znamená velkou šanci pro české inženýry, české dodavatele, české výrobce.
8: Nejen Pražané by si měli zkontrolovat to, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v těchto parných dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují předtím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek našemu rádiu řekl.
10: Doporučujeme tu kontrolu minimálně jednou, dvakrát za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou nám tam vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být, a to vše má vliv na kvalitu vody, proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
8: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 čísel od kraje bazénu. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 hodin dopoledne v Dykově ulici v Praze 10. Pondělní nehodu poslance motoristů Filipa Turka v centru hlavního města by měla policie rychle vyřešit. Mní to premiér Andrej Babiš. O situaci mluvil s předsedou motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to odpoledne sdělil novinářům. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocnince pro Green Deal. Opozice chce, aby Turek složil i poslanecký mandát. Ve sněmovně to řekla místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová ze Starostů.
11: Viděli jsme záběry, jak mohlo dojít k zranění osob, stáli tam na chodníku, uskočili úplně těsně. To auto bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. Ale ty záběry, které byly dneska zveřejněny, které ukazují, že pan poslanec jede prostě v pruhu, ve kterém nemá co dělat, vjede do křižovatky, aniž by se pořádně podíval, ono to není náhoda, že všechna ta ostatní auta tam stála a že tam nevěla, protože prostě slyšíte sanitku. A normální je nepřidýždět a nechovat se jako papaláš.
8: Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vyjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců, kteří čekali na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič se zranil. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila krajanku Karolínu Muchovou.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Co nás čeká a nemine ve středu 15. července? Bude oblačno na Moravě a ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo, místy hodně, místy i s bouřkami. A teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Řidiče se zdrží na D8 na trase od Roudnice nad Labem na Prahu na 28. kilometru, stojí za exitem Roudnice porouchané auto. Opatrní buďte v okrese České Budějovice, u Týna nad Vltavou se bouralo přímo ve městě v zadním Podskalí. Pozorní buďte také na Blanensku, Velkých Opatovic máme sesunutou půdu na svahu, na místo to jede vyřešit hasičský sbor. Pozorní buďte také v okrese Jihlava u obce Jamné, tam máme dřevěné špalky v jednom jízdním pruhu, na místě jede policejní hlídka. A ještě okres Břeclav v Mikulově, dejte pozor, v Brněnské ulici, hlášená je tu srážka osobáků s cyklistou. Na místo jedou složky IZS, tak bezpečně dojeďte s F1. A taky Milanem Vílkem.
7: Ládio, hezký večer, já děkuji, ještě neodcházej. Já jsem myslel, že nejnapínavější událostí dneška bude semifinále mezi Španělskem a Francií, ale vypadá to, že daleko napínavější událostí je hranatý vůz hranatého poslance. Je možné si taky na to vsadit, stejně jako na fotbal, jak to dopadne nakonec?
8: Vůbec netuším, ale třeba sáskové kanceláře s tím třeba přijdou možná po tom nápadu.
7: Já to musím prošetřit, jestli si jde na to vsadit, jak to dopadne. Tak jdeme na to. Hezký podvečer, 5 minut po 18. hodině a posílám Texas a teď Terezu Kendlovou Schody z nebe.

0: Summer Sun, to byly Texas na Karolínu, která má ten svátek, přejeme všechno nejlepší. Tak nevím, kam to stočíte tento týden v rámci léta, dovolené a prázdnin, ale pokud to bude Itálie, tak já ze všeho nejraději jezdím do Itálie, takže dobrá volba, ale pozor, bude tam pařák a to takže velký, protože Itálie čeká nejméně týden extrémního horka kvůli přílivu afrického vzduchu a nejtepleji bude tento týden právě ve vnitrozemí a taky na dvou největších italských ostrovech. Na Sardinii a Sicílii mohou během týdne teploty vystoupat i přes 45 stupňů Celsia. Takže zhluboka dýchejte, pokud možno někde ve stínu. Jenom přidám, že prvním opravdu horkým dnem bylo pondělí, kdy teploty mimo horské oblasti překračovaly 30 stupňů. Nejtepleji bylo právě na Sardinii, oblíbené turistické destinace. Tam je krásně a meteorologové tam naměřili 2,40. No ale ještě vlastně to teploty, které přijdou, mohou trumfnout a jak jsem říkal, mohou se vyšplhat až na 45 stupňů Celsia. Tak opatrně a v pořádku se nám vraťte. Už za chvilku Bengals, Lucie, Dermot Kennedy na frekvenci 1.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Flame a to byly Bangles se svojí super slavnou baladou z 80. let. Tak zítra touto dobou, co bude probíhat? Já si myslím, že bude probíhat velké těšení na pokáče, protože pro vás máme Radio Camp, to znamená další velkou parádu na dalším nádherném místě Camping Lipno Modřín. Tam pro vás budeme s naším dalším výjezdem, no a o 14. to samozřejmě pojede živě až do 19. vlastně do 20. Ano, protože 19. až 20. proběhne živý koncert pokáče na tomto místě. No a mezi tím, jak se dělá rádio, jak rádio vypadá, jak vypadáme my a taky spousta soutěží a zábavy, tak tam buďte u krásného jezera Lipno. Zítra rozjedeme s populárním pokáčem v pořadí druhý Radio Camp. Moc se na vás těšíme. Za chvíli Michael Jackson, Mr. President, teď West Coast a One Republic.

nesmrtelný hit Michaela Jacksona, 12 minut po půl sedmé na frekvenci 1. Tak pokud jste se od včereška báli těch bouřek a těch velkých přívalů, tak to nedopadlo a pravděpodobně asi nedopadne, protože jak tady čtu čerstvé vyjádření, tak výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro dnešek vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. A doslova, jak tady čtu, podle Českého hydrometeorologického ústavu předpověď nevyšla. Situace byla složitá. Jak to říká naše sousedka, zase strašili a ono nic. Takže odkládá se to víceméně. No a jaké jsou další prognózy, případně jak bude zítra, to samozřejmě přidá Láďa, který pro vás bude mít zprávy v 19 hodin. Tak předtím i vajáž, palp, anebo slza a každý.

0: Vajáž, vajáž, si hrajeme před 19. hodinou. Už za chviličku Láďa nové zprávy a po nich taky Mariah McKee. To bude i Bruno Mars, I just might. Marek ztracený a moje milá. Časy se mění, jen my dva zůstáváme
1: stejní. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďáku.
3: Krásný prázdninový večer. Malé nemocnice v Česku varují ministra zdravotnictví před slučováním. Tři muži se na severu Čech zranili při výbuchu potrubí a Slovensko má za sebou asi nejdražší pohřeb všech dob. Ještě jednou pěkný úterní večer s datem 14.7. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro dnešek vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Podle Českého hydrometeorologického ústavu předpověď nevyšla. Situace totiž byla složitá. Všechno se ale může každou chvíli ještě změnit. Malé nemocnice varují před přehnanou centralizací péče do velkých zařízení. Může podle nich negativně ovlivnit dostupnost péče v menších regionech. Podle nich hrozí, že pacienti budou muset za péčí jezdit o desítky kilometrů dál a kvůli zahlcenosti velkých center se prodlouží i čekací doby. Asociace českých a moravských nemocnic proto vyzývá ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO, aby současnou praxi, která je podle nich příliš přísná, přehodnotil. Tři muži se odpoledne zranili při čištění plynového potrubí vzduchem v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Zranění dvou je těžké. Stalo se to na louce u jednoho rodinného domu. Při čištění plynového potrubí, ve kterém nebyl plyn, vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Ve východočeském Hradci Králové čeká na řidiče další dopravní komplikace. Silničáři částečně uzavřeli Gočárův okruh.
4: Náročné práce se rozjely na téměř kilometrovém úseku silnice 1/31, tedy u fotbalového stadionu. Oprava začíná u křížení Gočárova okruhu s ulicí Víta Nejedlého a končí až za křížením s ulicí Náhon. Obousměrný provoz je sice po dobu prací zachován, ale doprava na frekventované silnici je vedena jen jedním jízdním pruhem v každém směru. Hotovo by tady mělo být začátkem října. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou Iránu, prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump. Namísto vybírání 20% poplatku z přepravovaného nákladu ze strany USA, o kterém se Trump zmiňoval v pondělí, uzavřou podle něj státy Perského zálivu se Spojenými státy americkými masivní obchodní a investiční dohody. Pohřeb, jaký Slovensko nepamatuje. Baronku uložili do hrobu vykládaného žulou v pozlacené rakvi z dovozu. Aristokratkou přitom nebyla. Emílie ze Spišského Podhradí zemřela ve věku 67 let. A rodina jí vystrojila rozloučení v přepočtu za zhruba 2,5 milionu korun.
5: Srdečná nobel dáma.
6: Moja mama sa obliekala jak baronka.
5: Bola najmladšia, v detstve jej praveli princezna.
7: 24 bratov a 6 sestry boli.
5: Prišli stovky bratrancov a sesterníc s rodinami.
8: Žiadavka znela na zlatú rakvu.
5: Hrob dostane strechu z kameňa na pilieroch. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Aktuální velkou oblačnost nebo srážky nám hlásí severní a střední Čechy, taky občas Plzeňsko, Svitavsko i Blanensko, celá Hná nebo většina Zlínského kraje. Zítra by mělo být deštivo taky na Moravě a ve Slezsku a v severovýchodních Čechách s teplotou do 28 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Aktuálně pro šoféry opatrní buďte v Košicích na Táborsku. Tam máme na silnici padlý strom, namísto ho jede odstranit hasičský sbor. Opatrní buďte na D8 na trase před Prahou, tam stojí na 3. kilometru odstavené auto, dodávka. Na Kroměřížsku u Zborovic máme na vozovce větev. No a pozorní buďte také na třídě Osvobození v Otrokovicích na Zlínsku. Tam narazíte na hromadnou nehodu 3 osobních vozů. Jinak se jezdí bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede. třeba ve společnosti Milana Vílka.
0: Láďo, kolik bylo prosím tě těch bratranců v případě paní Baronky a bratrů? Já nevím, tam to šlo na desítky.
3: 24 bratrů, jo. Myslím, a stovky bratranců, že se zúčastnili.
0: No, to je neuvěřitelný. A nevíme, jakou větu má paní Baronka na tom náhrobku náhodou? Vždycky tam bývá taková ta věta.
3: Vůbec netuším. Nějaký citát, myslíš?
0: No, citát, ano. Já bych
3: typoval... Možná bychom se tam mohli jít podívat.
0: No, já bych typoval, ještě není všechno konec v jejím případě.
3: Jedeme no, možná,
0: tak za chvilku Mariah Mickey, Enrique Iglesias. Leonie, don't worry.

Show Me Heaven, to byla Mariah McKee. Doufám, že vám s tímhle songem hraje hezky do noty, 13 minut po 19. Tak jak jste byli dobří v dnešním posledním slově, nedali jste to, takže na zítřek na ráno pro vás máme už skoro 40 tisíc korun. To je velká výzva, takže kdyby náhodou stačí zavolat do prvního ranního kola, volejte nám, no a budete moci tipovat, co potřebuje Pepa Vrtal alias Potr na tripu pro svůj další trip, pro svůj další cestu. Vy jste dneska tipovali třeba spánek, štěstí, pojištění, Kolombo tady vidím, no, tak to ne. Zítra bez nápovědy, prosím pěkně, a zkuste to. A když to náhodou trefíte, tak získáváte 40 tisíc na tyhle prázdniny, které jsou zatím v rozpuku, v tom nejlepším. Už za chvíli Jennifer Rush, Inner Circle, Sweat, a teď Marek Ztracený, Moje milá.

Alfa, to byla Jennifer Rush a její velká síla lásky lehce před 7:30. Tak často startujeme do minulosti a často připomínám bývalé hitparádové hity a když se dívám na 14. červenec roku 1986, ano, úplně přesně, tak tam vidím song, který jsem vám zrovna včera hrál a velmi rádi vám ho zopakujeme. Číslo 1 ve Velké Británii i ve Spojených státech, Papa Don't Preach. Dala to jednoznačně Madonna, která byla na tahu a měla také album True Blue, které se umístilo na prvním místě britské hitparády. Takže rok 1986, ale léto a prázdniny patřily samozřejmě Madoně. My se ještě dneska dostaneme k mnohému vzpomínání na velké letní hity, takže už příští hodině po 20. pro vás budu mít další skvělý letní hit. A teď jedeme dál. Posílám ho i ze Sugar Babes a teď I Just Might a tady je Bruno Mars.

0: Don't look back in anger. A to byla vzpomínka na Brit pop fenomén 90. let. To byly Oasis s námi 8 minut po půl osmé. Co je hitem na internetech právě dnes večer? No, Filip Turek to položil. Tak to je vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Filip Turek dal k dispozici svoji funkci zmocněnce, dokud policie nevyšetří jeho nehodu v centru Prahy. To je pár minut stará zpráva. Více pro vás samozřejmě budeme v každých zprávách tady na Frekvenci 1. Ty dalšího 20. se blíží. Před nimi taky Bon Jovi, Army of Lovers a proto nejlepší léto u vás opět a Radeček a bratři.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Láďa.
5: Krásný večer. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkové pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V našich bazénech se kazí voda, měli bychom ji nechat prověřit. A naše bary i hospody čeká už za hodinu zápas Francie-Španělsko. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkové pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce prý rezignuje. Turek to večer oznámil na svém Facebooku. Turka odpoledne vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zmínil pouze pozici zmocněnce. Připomenu, že při nehodě se Turkovo auto srazilo s nemocničním vozem, jehož řidič utrpěl zranění. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatky ulic Ječné a Sokolské v Praze 2 houkal. Turek předjížděl těsně před karambolem kolonu odbočovacím pruhem. Poté jeho auto jako jediné vjelo do křižovatky a zasáhlo zadní část nemocničního vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Nejen v bazénech v našem hlavním městě se snadno zkazí voda, hlavně během tohoto parného i větrného nebo deštivého počasí. Proto by si lidé i na svých zahrádkách měli vodu ze svých velkých venkovních domácích bazénů nechat zkontrolovat. V hlavním městě můžou vzorky přinést každé pondělí ráno do společnosti Pražské vodovody a kanalizace na rozbor, a to v Praze na Vinohradech.
6: Ty laboratorní testy stojí 700 korun, včetně DPH. Pokud tam kolegové najdou nějaký problém, tak dokonce i doporučí, jak s tou vodou nakládat, abyste jí kvalita zlepšila.
5: Říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací. Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 cm od okraje bazénu. Dům rodiny spisovatele Karla Čapka zažil románovou bitvu o pomoc. Snaha o policejní ochranu na Trutnovsku se stala hitem internetu a zaměstnává i vnitřní vyšetřovatele.
7: Na policejní služebnu v Úpici, která sídlí v domě autora Bílé nemoci, se snažil dobouchat pár pronásledovaný skupinou nepřizpůsobivých. Celý incident natočili sousedé a se zpožděním vypustili na sociální sítě, kde se snímek stal okamžitě virálem. Podle policie byla služebna zavřená, protože jednoho ze sloužících mužů postihla zdravotní indispozice a druhý mu podával první pomoc. Mezitím venku letalo kamení, švihaly násady od košťat a sypalo se rozbité sklo. Nakonec se dveře služebny otevřely. Policie teď celý případ prošetřuje. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Fotbalisti Plzně zakončili předsezónní přípravu v Rakousku vítězstvím 2-0 nad Žitomirem. Pro Západu Čechy to byla generálka na nový soutěžní ročník, který zahájí 25. července doma s Libercem. A ještě od 21 hodin fotbal. Na mistrovství světa se hraje zápas mezi Francií a Španělskem. Jde o semifinále. Plno bude asi i v českých barech a hospůdkách. Hraje se v americké Atlantě.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Celé západní a skoro celé střední Čechy teď hlásí velkou oblačnost a často déšť. To samé celá střední a východní Morava a taky část té západní. Zítra bude pršet hlavně na východě země, na Moravě a ve Slezsku, ve východních a severovýchodních Čechách, slibují meteorologové. A teplotu vypočítali maximálně na 28 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Nehoda je teď aktuálně na Pražském okruhu u Ořechu. Prší tam, takže dost to klouže. Na kilometru 19 se to štosuje ve směru od letiště k D1, u sjezdu na Stodůlky. D6, karlovarská dálnice z Karlových Varů do Chebu hlásí za Sokolovem, konkrétně za sjezdem na Březovou, havárku dodávky. V místě se zpomaluje. No a na západě Čech ještě zůstaneme. Pozorní buďte na 28 z Plzně do Klatov. Tam už je silnice po nehodě otevřená, pomalu se kolony rozjíždí. dějí. A ještě východní Morava, Slovácko, silnice číslo 50 z Uherského Hradiště na Brno hlásí kolony u odbočky na Zlechov. Je to na 10 minut. Přejeme všem do celé země šťastnou cestu. No a prázdninový večer teda víte, jak jinak než s Milanem Bílkem.
3: Ano, hezký večer vám přeji. Za chvilku vám vezu jeden velký hit Michiko Latino, to je naše první hit parádové letní prázdninové vzpomínání. No a za chvilku i to nejlepší z velkých hlav, které byly senzační. Tak si to nechte líbit. Tady je Michal Hrůza.

0: Co léto, to letní hit.
1: Rozdáváme pro vás každý večer a teď mi Chico Latino, je to úspěšný popový hit britské zpěvačky Gary Halliwell, který vyšel v srpnu roku 1999 a byl to i net hit pozdního léta. Jinak vzpomínáte na ten klip, jak byl hezky nasvícený, slavný klip se natáčel na italském pobřeží a Amalfi a Gary v něm tančí v plavkách na luxusní jachtě obklopená polonahými tanečníky, což potrhuje letní atmosféru skladby. A pro velký letní hit nic víc dělat nemusíte. Jenom zpívat Mi Chico Latino.

0: velká hvězda u Spice Girls Gary Halliwell solo, vzpomínka na letní hit roku 1999, to byla Gary Halliwell. Už za malou chvíli Ariem, anebo Kaiko, Save My Love.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Radio The Best. A to byla Tina Turner. Best, doufám, že to bude taky v rámci velkého fotbalu, který nás čeká. Finalisté posledního mistrovství světa versus úřadující evropští šampioni. Takže Francie versus Španělsko a semifinálový souboj na světovém šampionátu v Americe, kde se rozhodne o finalistovi, začíná zhruba za 30 minut. Jinak statistiky. Francie 6 zápasů, 6 výher, skore 6-2. Španělsko 6 zápasů, 5 výher, 1 remíza, skore 11-1. Tak uvidíme, každopádně to budeme sledovat společně i přes frekvenci 1. Tereza Mašková je tady, Marek Lambora, Náš příběh.

0: Things Gonna Stop Me Now. Máte pravdu, to byla Samantha Fox na večerní frekvenci 1. Máme 14. července, neslavíte náhodou někdo něco právě teď u rádia. Jinak 14. červenec byl vždycky zásadní den pro Karla Gotta, protože v tento den slavil narozeniny. Ale pozor, Michal David slaví dnes také narozeniny. No a ty dva to vlastně spojovalo, protože zpěvák a skladatel Michal David se narodil 14. července 1960 a zlatý slavík a vlastně legenda české populární hudby Karel Gott se narodil 14. července 1939. Oba zpěváci byli dlouholetými přáteli, hudebními kolegy, kteří spolu v minulosti taky vystupovali a měli třeba společný hit To stárnutí zrádné. Tak přejeme všechno nejlepší samozřejmě i vám, Karlovi, tam někam nahoru, Michalu Davidovi. Doufám, že teče na nějakou hezkou oslavu, kterou si užívá v plném zdraví, no a vám samozřejmě také. Připijíme, posíláme další muziku, Bruce Springsteen, No Name, nebo Felix Jan a Brian.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Jaké byly prázdniny vašeho dětství?
3: Třeba herečka Jitka Smutná vzpomíná na, pozor, podnikové rekreace.
1: A bude tady s námi zítra ráno.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

0: Chandelier Tracia, tady je Frekvence 1. Máme minutu po 21. hodině a pojďme na důležité zprávy dnešního dne.
1: 21 hodin, Frekvence 1, zprávy.
2: Jasně, Miláde Jakub, dobrý večer. Malé nemocnice v Česku varují ministra zdravotnictví před slučováním. Tři muži se na severu Čech zranili při výbuchu potrubí na Liberecku. A Slovensko má za sebou asi nejdražší pohřeb všech dob. Zúčastnili se ho stovky lidí. Malé nemocnice varují před přehnanou centralizací péče do velkých zařízení. Může podle nich negativně ovlivnit dostupnost péče v menších regionech. Podle nich hrozí, že pacienti budou muset za péčí jezdit o desítky kilometrů dál a kvůli zahlcenosti velkých center se prodlouží i čekací doby. Asociace českých a moravských nemocnic proto vyzývá ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO, aby současnou praxi, která je podle nich příliš přísná, přehodnotil. Tři muži se odpoledne zranili při čištění plynového potrubí vzduchem v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Zranění dvoje těžké. Stalo se to na louce u jednoho rodinného domu. Při čištění plynového potrubí, ve kterém nebyl plyn, vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Ve východočeském Hradci Králové čeká na řidiče další dopravní komplikace. Silničáři částečně uzavřeli Gočáru v okruh.
3: Náročné práce se rozjely na téměř kilometrovém úseku silnice 1/31, tedy u fotbalového stadionu. Oprava začíná u křížení Gočárova okruhu s ulicí Víta Nejedlého a končí až za křížením s ulicí Náhon. Obousměrný provoz je sice po dobu prací zachován, ale doprava na frekventované silnici je vedena jen jedním jízdním pruhem v každém směru. Hotovo by tady mělo být začátkem října. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou Iránu. Prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump. Namísto vybírání 20% poplatku z přepravovaného nákladu ze strany USA, o kterém se Trump zmiňoval v pondělí, uzavřou podle něj státy Perského zálivu se Spojenými státy americkými masivní obchodní a investiční dohody. Pohřeb, jaký Slovensko nepamatuje. Baronku uložili do hrobu vykládaného žulou v pozlacené rakvi z dovozu. Aristokratkou přitom nebyla. Emílie ze Spišského Podhradí zemřela ve věku 67 let. A rodina jí vystrojila rozloučení v přepočtu za zhruba 2,5 milionu korun.
4: Srdečná nobeldáma.
5: Moja mama sa obliekala jak baronka.
4: Bola najmladšia, v detstve jej praveli princezna.
6: 24 bratov a 6 sestry boli.
4: Prišli stovky bratrancov a sesternic s rodinami.
7: Žiadavka znela na zlatú rakvu.
4: Hrob dostane strechu z kameňa na pilieroch. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Aktuální velkou oblačnost nebo srážky nám hlásí severní a střední Čechy, taky občas Plzaňsko, Svitavsko i Blanensko, celá Hná nebo většina Zlínského kraje. Zítra by mělo být deštivo taky na Moravě a ve Slezsku a v severovýchodních Čechách s teplotou do 28 stupňů Celsia.
0: To byly nové zprávy, spolu s Láďou 5 minut máme po 21. hodině. Příjemný večer vám přeji, tak za chviličku Soka Dance. Soka Dance, to byla taková jako, nebo volné pokračování to bylo, té slavné lambády, tak mi to vždycky přišlo, takže za okamžik připomínáme další velký letní hit. Charles D. Lewis plus ano, velké hlavy budou. Teď Krištof.

0: Co léto, to letní hit.
1: Za dalším letním hitem vyrážíme do roku 1990. Bylo to první sametové léto, které jsme tady měli. A já si na to docela vzpomínám. Ono to bylo ve znamení hitu, který mi připomínal takové pokračování Lambády. Soca Dance, obrovský letní trhák, který napsal a naspíval zpěvák z Barbadosu, Charles D. Lusa. Tahle písem vlastně spopularizovala specifický, synchronizovaný skupinový tanec, který se dodnes tančí na těch lepších večích. A tenhle hit kombinuje tu tradiční karibskou soca hudbu, která pochází z Trinidadu a Tobaga, s tehdy začínajícím europopem, europopovým stylem z přelomu 80. a 90. let. Takže Soca Dance a Charles D. Lewis.

Soca Dance. A my jsme vám rádi připomněli ten největší letní hit roku 1990. To byl Charles D. Luce. Už za chvíli Queen, We Blew Something, Eva Max, Kings and Queens.

0: Last Truly Forever, to byly Queen a báječný hlas Freddyho s námi lehce před půl desátou. Tak za malou chvíli Shakespeare Sister, taky Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight a teď zpátky do času po 17. hodině. Tam byly velké hlavy a zase se hádal jeden song.
1: Máme tady 320 let starý song.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
3: Boží bojovníci.
4: Je to 26 rokov stará pesnička a úprimne poviem, že bolo veľmi ťažké urobiť nápovedu k tej dvojslovnej pesničke.
5: Moment, takže my máme podľa tvých nápoved typovať název té písne. Dobře.
4: Takže, skúsime, tu sú nápovedy. O vaši nabídku nemám zájem. Vaše služby momentálne nevyužiju. Naschledanú. Omlouvám se, ale náš čas je omezený. Opravdu se musíme rozloučit. Máte šajnu?
1: To bude něco o lásce.
4: Nic ne, vůbec. Je to právě, že pesnička o politice. O politice.
5: Děkujeme, vypadněte.
4: No, ale to nebylo takto. Ten název byl jiný.
5: Ale jsou to vanastovky.
4: Jsou to vanastovky.
3: Ty jo, tak to bych si nespomněla.
1: Jak se to bude?
4: Neděkujem, vypadněte.
3: Vypadněte. Ano. Neděkujem, vypadněte.
5: Takže já to vím, jenom jsem to nevěděl.
4: Bol to hit, ale strašně zapadl. A je to škoda.
5: Je to škoda. Víte, co je zvláštní? Ta píseň je 26 let stará a dá se pouštět furt.
1: A já vám řeknu, na kterou stranu to bylo. To byl Zeman a ČSSD.
4: Tak.
1: Špidla, přesně, vidím to tam.

Manchester na frekvenci 1. Sledujeme samozřejmě fotbal, velmi zajímavé semifinálové utkání Francie Španělsko. Španěle vedou 0-1. Tým Španělska proměnil zhruba před 10 minutami penaltu. Současní mistři Evropy jsou tedy najednou blíže finále světového šampionátu, ale zápas je v tom nejlepším a před námi je ještě velká část té první půl a samozřejmě druhý poločas. Tak více si dáme po 22. hodině. Teď kamufláš, Les Ketchup nebo Ed Sheeran. Hezký večer.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se ve středu Českých Lánech setkal s mladými a starosty. Česká obchodní inspekce rozdávala na festivalu v Karlových Varech pokuty. A na Zlínsku zasahovala zásahová jednotka policie i vyjednavač. Láďa Jakub má další info. Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami. Budou trvat déle, ale na severovýchodě budou slabší, než čekali. Víc nám řekl Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Současná výstraha prodlužuje platnost výstrahy před velmi silnými bouřkami až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus.
1: Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran, taky starostky a starostové i představitelé takzvaných think tanků patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat a taky o tématech, kterým se věnují. Pavel k tomu dodal.
3: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Do středu Českých Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Prezident v uplynulých letech už v Lánech uspořádal řadu obdobných setkání, a to nejen s mladými politiky, ale třeba s mladými aktivními lidmi z celé České republiky, se zástupci inovativních firm nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů. Při 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěné prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali kontroly zaměřené na poctivost prodeje a taky na prodej alkoholu mladistvým. Mluvčí ČOIKy František Kotrba doplňuje.
4: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol.
1: A ze západočeského regionu na východní Moravu při raním konfliktu ve Hvozdné na Zlínsku měl ozbrojený muž zranit jiného. Pak se zabarikádoval v domě a odmítal vyjít ven. Do práce se tak pustil policejní vyjednavač. Protože ale vyjednávání nikam nevedlo, všechno skončilo zákrokem jihomoravské zásahovky. Ta spacifikovala ozbrojeného podezřelého, který byl zřejmě pod vlivem drog pomocí taseru.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: A pokud je ještě meteo, ve středu 15. července bude oblačno na Moravě, ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo. Místy bouřky, teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.
6: Hezký večer a ještě si z toho 14. července dáme dvakrát 60 minut za chvilku Michael Jackson Art Song, Leanne Rimes z filmu Divoké kočky Can't Fight the Moonlight a teď Tereza Kendlová.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek. Tak když spolu spíš.

další červencový večer. Tady máme, nechyběl nám ani Michael Jackson a jeho Earth Song po 22. Tak odstartovala taky druhé půle světově sledovaného utkání mezi Francií a Španělskem, takže 0-1 po půli, gól dal Orzabal z penalty, pak měl šanci Ruiz Hrise první minuty toho druhého poločasu. Za chvilku Madonna, Cherish, Scorpions, teď spolu tady je Michael.

Frekvence 1. No a za pár dnů čichám dobrý další výjimečný dobrý koncert. Diana Ross míří do České republiky. Patří mezi největší hvězdy amerického soulu a popu. Její 82 let má za sebou oslněvou kariéru. Začínala v mé oblíbené kapele Supreme. Samozřejmě skandály nějaké byly. No a v Česku dosud nevystoupila, takže 29. červenec je tady. Ano, to je ona, Diana Ross, Upside Down, mimo jiné. Ale v jejím případě jsou to samozřejmě tucty a tuny dalších velkých hitů. Takže 29. červenec, kdyby náhodou plzeňský amfiteátr Lochotín a tam ikona ze všech největší, samotná Diana Ross. Já pro vás mám jedno hello, bude Lionel Richie a na K. Teď Almost, Hello z Capaldi.

0: love you. Hello, I love you. Takhle se nám tady dojíma Lionel Richie po půl jedenácté. Tak o dojímání to není v rámci zápasu, který je rozehrán Francie, Španělsko 0-2. A před námi je posledních pár minut v tomto velmi důležitém zápase, který určí finalisty toho velkého nedělního finále na šampionátu v Americe. Takže Španělsko ve vedení a v lehké euforii. Už za chvilku Natalie Imbruglia a Tomáš Klus a taky Meghan Trainor. Get in the girl.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo se promění s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý svět, pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, jen

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jádro v Temelíně na Českobudějovicku budeme používat až do 80. let tohoto století, slíbili odborníci i vláda. V našich bazenech se kazí voda a politici volají po rezignaci Filipa Turka po jeho vážné nehodě. Další zprávy F1 s Láďou Jakubem právě teď je tady. Další významný okamžik české energetiky je tady. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho díl, než se původně plánovalo. A to až do 80. let tohoto století. Na místě byli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie. Za další je to nepochybně dobrá zpráva i pro český průmysl, protože prodloužení znamená rovněž další investice, které budou přibližně na úrovni 5 až 6 miliard korun ročně. Hovořím pouze o Temelínu, což znamená a velkou šanci pro české inženýry, české dodavatele, české výrobce.
1: Nejen Pražané by si měli zkontrolovat to, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v těchto parních dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují předtím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek našemu rádiu řekl.
3: Doporučujeme tu kontrolu minimálně jednou, dvakrát za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou na tom vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být a to vše má vliv na kvalitu vody, proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
1: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté roce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 čísel od kraje bazénu. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 hodin dopoledne v Dykově ulici v Praze 10. Pondělní nehodu poslance motoristů Filipa Turka v centru hlavního města by měla policie rychle vyřešit. Mní to premiér Andrej Babiš. O situaci mluvil s předsedou motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to odpoledne sdělil novinářům. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocnice pro Green Deal. Opozice chce, aby Turek složil i poslanecký mandát. Ve sněmovně to řekla místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová ze Starostů.
4: Viděli jsme záběry, jak mohlo dojít k zranění osob, stáli tam na chodníku, uskočili úplně těsně. To auto bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. Ale ty záběry, které byly dneska zveřejněny, které ukazují, že pan poslanec jede prostě v pruhu, ve kterém nemá co dělat, vjede do křižovatky, aniž by se pořádně podíval, ono to není náhoda, že všechna ta ostatní auta tam stála a že tam nevěla. Protože prostě slyšíte sanitku a normální je nepřidýždět a nechovat se jako papaláš.
1: Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vyjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců, kteří čekali na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič se zranil. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila kraje Karolínu Muchovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine ve středu 15. července? Bude oblačno na Moravě a ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo, místy hodně, místy i s bouřkami. A teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.
5: Hezký večer vám přeji po 23. do toho dnešního večera, který je deštivý, víceméně po celých Čechách a občasně taky bouřkových, tak ať to ustojíte doma. Ať je vše v pořádku, posílám Whitney Houston, Sasha, teď je La Cintura, tady je Alvaro Soler.

0: I Will Always Love You, a to byla ta zamilovaná ze všech nejzamilovanějších Whitney Houston. Tak teď si dáme kapelu, která s námi byla na prvním radiokempu minulý týden. Tady je skupina Opět a Radeček a jenom připomínám ten zítřejší radiokemp. Ano, Camping Lipno Modřín a tam s námi bude Pokáč o 14. To celé uslyšíte taky tady u nás na Frekvenci 1. Jinými slovy, všechno je v pořádku.
1: Někdy padá na mě stín, a já netuším, co s tím.

0: Still Love Somebody, to byla úžasná Holly Humberstone na frekvenci 1. Zítra nás čeká velký fotbal, takže Anglie, Argentina, mistrovství světa ve fotbale, semifinále a zítra start 21. hodina. Už za chvíli Backstreet Boys, teď Katarze, tady je Slza.
1: Řekli jsme už víc, než říct se může. Ty slova, co nejde zpátky vzít.

0: As long as you love me, a to byli Backstreet Boys. Ode mě dobrou noc až do rána. Zítra se na vás těším po 20. hodině po živáku dalšího radiokempu. Tak zítra 15. červenec, nakročte do něj tou správnou nohou. Za chvilku Celine Dion, Michal Hrůza, taky Miley Cyrus a Flowers.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Jaké byly prázdniny vašeho dětství?
3: Třeba herečka Jitka Smutná vzpomíná na, pozor, podnikové rekreace.
1: A bude tady s námi zítra ráno.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se ve středočeských Lánech setkal s mladými a starosty. Česká obchodní inspekce rozdávala na festivalu v Karlových Varech pokuty. A na Zlínsku zasahovala zásahová jednotka policie i vyjednavač. Láďa Jakub má další info. Meteorologové upravili výstrahu před silnými bouřkami. Budou trvat déle, ale na severovýchodě budou slabší, než čekali. Víc nám řekl Josef Handlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Současná výstraha prodlužuje platnost výstrahy před velmi silnými bouřkami až do středečního dopoledne a současně snižuje jejich intenzitu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Současně ukončuje varování před rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravy během dnešní noci. Příliv teplého a vlhkého vzduchu od jeho západu zvyšuje pocit dusna, tedy i zátěž na lidský organismus.
1: Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran, taky starostky a starostové i představitelé takzvaných think tanků patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat a taky o tématech, kterým se věnují. Pavel k tomu dodal.
3: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Do středočeských Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Prezident v uplynulých letech už v Lánech uspořádal řadu obdobných setkání, a to nejen s mladými politiky, ale třeba s mladými aktivními lidmi z celé České republiky, se zástupci inovativních firm nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů. Při 40 ze 118 kontrol, které provedla Česká obchodní inspekce v době filmového festivalu v Karlových Varech, byly zjištěné prohřešky. Pracovníci inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj udělali kontroly zaměřené na poctivost prodeje a taky na prodej alkoholu mladistvým. Mluvčí ČOIKy František Kotrba doplňuje.
4: V oblasti poctivosti prodeje zjistili inspektoři pochybení v 15 kontrolách. Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol.
1: A ze západočeského regionu na východní Moravu při raním konfliktu ve Hvozdné na Zlínsku měl ozbrojený muž zranit jiného. Pak se zabarikádoval v domě a odmítal vyjít ven. Do práce se tak pustil policejní vyjednavač. Protože ale vyjednávání nikam nevedlo, všechno skončilo zákrokem jihomoravské zásahovky. Ta spacifikovala ozbrojeného podezřelého, který byl zřejmě pod vlivem drog pomocí taseru.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: A pokud mi ještě meteo, ve středu 15. července bude oblačno na Moravě, ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo. Místy bouřky, teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Jádro v Temelíně na Českobudějovicku budeme používat až do 80. let tohoto století, slíbili odborníci i vláda. V našich bazenech se kazí voda a politici volají po rezignaci Filipa Turka po jeho vážné nehodě. Delší zprávy F1 s Láďou Jakubem právě teď je tady. Další významný okamžik české energetiky je tady. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku bude v provozu o mnoho díl, než se původně plánovalo. A to až do 80. let tohoto století. Na místě byli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie. Za další je to nepochybně dobrá zpráva i pro český průmysl, protože prodloužení znamená rovněž další investice, které budou přibližně na úrovni 5 až 6 miliard korun ročně. Hovořím pouze o Temelínu, což znamená velkou šanci pro české inženýry, české dodavatele, české výrobce.
1: Nejen Pražané by si měli zkontrolovat to, co mají v bazénu. Jde o kvalitu vody. Teď v těchto parných dnech může představovat ohrožení zdraví. Varují předtím pražské vodovody a kanalizace. Jejich mluvčí Tomáš Mrázek našemu rádiu řekl.
3: Doporučujeme tu kontrolu minimálně jednou, dvakrát za sezónu. Je to kvůli tomu, aby jsme předcházeli zdravotním rizikům, které mohou plynout z vody, která musí být úplně kvalitní. Tak voda se může kazit tím, že pravidelně používáme, můžou na tom vzniknout nějaké nečistoty, mohou tam nějaký hmyz tam být a to vše má vliv na kvalitu vody, proto je vhodné si nechat zkontrolovat.
1: Vzorek je podle odborníků potřeba odebrat nejvýš 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté roce a vodu nabrat z hloubky zhruba 15 cm pod hladinou a nejméně 30 čísel od kraje bazénu. Vzorky laboratoř přijímá každé pondělí od 7 do 9 hodin dopoledne v Dykově ulici v Praze 10. Pondělní nehodu poslance motoristů Filipa Turka v centru hlavního města by měla policie rychle vyřešit. Mní to premiér Andrej Babiš. O situaci mluvil s předsedou motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Premiér to odpoledne sdělil novinářům. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocnice pro Green Deal. Opozice chce, aby Turek složil i poslanecký mandát. Ve sněmovně to řekla místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová ze Starostů.
4: Viděli jsme záběry, jak mohlo dojít k zranění osob, stáli tam na chodníku, uskočili úplně těsně. To auto bylo jenom štěstí, že se nikomu nic nestalo. Ale ty záběry, které byly dneska zveřejněny, které ukazují, že pan poslanec jede prostě v pruhu, ve kterém nemá co dělat, vjede do křižovatky, aniž by se pořádně podíval, ono to není náhoda, všechna ta ostatní auta tam stála a že tam nevěla. Protože prostě slyšíte sanitku a normální je nepřidýždět a nechovat se jako papaláš.
1: Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vyjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců, kteří čekali na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič se zranil. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček, nazvané Koncert pro Lindu. 21-letá přerovská tenistka Nosková v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila kraje Karolínu Muchovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine ve středu 15. července? Bude oblačno na Moravě a ve Slezsku, ve východních a části severních Čech, tedy v Libereckém kraji, bude deštivo, místy hodně, místy i s bouřkami. A teploty odpoledne do 28 stupňů Celsia.

0: No jasně.
1: To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera. Objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence.